Teroristi nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí.

napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vařit pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelníku. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš oce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl. Mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovic se vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synku a dcerek z rozvrácených rodin.

0: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.
1: Krásná za večerů.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich fraucimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je prach. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozbitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

na svých cestách. Jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce, v té fabrice. Už ani do novinářský průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozluštil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prstička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovou čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát. Představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III. To je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, jak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svýmu lordovi.

Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožralý jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude ten.

ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Can I move to town? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: mě smrad, ať se na hlucem zkýší najmout dát. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hlucem zkýší najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

se klid. Zdá jsem bože. Náš odvětu toulá se po vlacích a zpívá na pravách.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak duchapřítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně.

Vychází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba

0: Country počasí.
1: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujediněle čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Skoro polovina Čechů, kteří jedou na dovolenou do zahraničí, si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky nebo třeba světla. Více než třetina si neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pamatujte na to, že v zahraničí jsou pokuty mnohem vyšší než u nás. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď v ní nacházíme zalíbení znovu. Roste totiž počet lidí, kteří si v jeho evropské zemi rozhodnou koupit apartmán nebo třeba dům. Itálie na špici zájmu vystřídala i dříve oblíbené Španělsko. Pro představu, dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se na S-realitách aktuálně nabízí za zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Obce na Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, jsou už konečně skoro opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově bažantnice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, přiblížil starosta obce Tomáš Klásek.
2: Ta část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
1: Sucho i povodně, obojí se musí regulovat.
3: Hranice na Ašsku zahajují velký projekt zaměřený proti suchu a povodním. Společně s bavorskými partnery se pouští do boje s klimatickými změnami. Cílem je prostřednictvím přírodě blízkých opatření na ploše 49,5 hektaru zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu a stabilizovat místní klima.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě za fotbalem. Nevídaná situace nastala v Liberci. O víkendu zahájil s týmem přípravu Lukáš Hulka jako posila z Bohemky, ale stoper se ještě musí vrátit do Dělíčku. Tam má totiž smlouvu až do konce června a Severočeši nepožádali o jeho předčasné uvolnění. Ale Slovan tak potvrdil vlastně další posilu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Tak to byla tak trošku agitující píseň k tomu, abychom nebyli líní, abychom se nebáli práce, abychom dělali všechno, co děláme, velmi rádi. Tak já věřím, že ať už budete dnes vykonávat jakoukoliv činnost, tak Valdemar Matuška díky té předcházející písni vám dal trošku toho entuziasmu, dožil a že si dnes pohovíte třeba nad pracovními činnostmi. No a pokud patříte trošku mezi lenochy, tak věříme, že vás na nohy postaví ve vysílání Country Rádia. Zvláště pak muzika, kterou vám tady nabízíme plnými doušky a v hojné míře od jednoho k dalšímu interpretům, kteří opravdu stojí za vaši pozornost. Nebude to pouze o muzice toho dnešního 23. červnového rána, ale samozřejmě také o povídání, o soutěžích, o nejrůznějších překvapeních. Zkrátka je toho víc než dost. Ještě připomeňme, že je 6 hodin a 7 minut Zdeňka, což jméno v kalendáři dnes slaví svůj svátek. No a za chviličku se podíváme ve stručnosti na silnice, řekneme si něco málo o počasí, ale ještě předtím již avizovaná muzika. Mike Denver, Seasons in the Sun, no a Karel Gott, Dlouhý proud mě stále láká. Hezké ráno přeje Vláďa Vlach.

Tak meteorologové nám na dnešní den slibují slabé ochlazení. Samozřejmě pokud jste včera vnímali ty vysoké tropické teploty, tak nevím, jestli patříte mezi ty, kterým to dělalo dobře nebo pohlazení na duši. Já se přiznám, že rozhodně mezi ně určitě nepatřím. Takže to slabé ochlazení toho 23. červnového dne přivítám s otevřenou náručí. No, ono to nebude zas tak markantní, protože ty dnešní teploty budou dosahovat od 24 do 30 stupňů Celsia, ale teď po ránu už máme krásné teplo v rozmezí od nějakých 14, což je na Liberecku, až po nějakých 19 stupňů Celsia, což je zase na jihu České republiky, tedy konkrétně v Brně. Tak hlavně pít, hlavně si na to vedro dávat dobrý pozor a patřičně se tomu přizpůsobit. D2, tak ta nám tady hrásí trošku problém. Je to směr z Bratislavy do Brna, stojí zde kamion za sjezdem na Podivín a je to na 41. kilometru v odstavném pruhu, co je nebezpečné, že auta v tomto místě mnohdy velmi nepříjemně vybočují. Tak ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem a dáme si muziku Rangers a pole s bavlnou v nejbližších chvílích. Za chviličku už podrobnější počasí. Pane.

duši, když život patří katům, katům dým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Jak bylo, je a bude.
1: No tak před malou chvilinkou jsme si tak malinko naťukli samozřejmě informace, které se týkají počasí. To, že bude slabé ochlazení, to už jste se z Country Rádia dověděli, že to zase nebude žádná velká hitparáda, se dovíte za chviličku trošku podrobněji. No a jak to dnes vypadá v úterý 23. června se sluníčkem, vyšlo nám ve 4 hodiny 51 minut a zapadat bude v 21 hodin a 13 minut. Co se týká rekordních teplot, tak nejchladněji bylo naměřeno v Klementinu 7,5 stupně, což bylo v roce 1921. Pro změnu nejtepleji 33,3 stupně Celsia v roce 2016. No a ten dnešní den, ráno bude polojasno až skoro jasno a ojediněle ve výskytu se vyskytnou mlhy. Teploty 24 až 30 stupňů Celsia, což se týká i Moravy. Pak když budete v 1000 metrech na horách, tak tam se malinko ochladíte nebo osvěžíte, protože tam bude 22 stupňů. Předpověď na zítřek, tedy na středu, tak tady nám ty teploty zase malinko porostou. Má být slunečno, v nížinách tropické teploty, které se vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia. Jak to vypadá s pranostikami k tomu dnešnímu 23. červnovému dni? Máme tady jedinou, na svatou Agrippinu, odpočívej jenom v stínu. Tak, tolik informace o počasí, za chviličku si dáme nějakou parádní muziku, ku příkladu v tuto chvíli už kapelu Nové struny, Ivan Mládek to bude a samozřejmě můžete se těšit i na dopravu, zvláště pak jste-li za volantem.

0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but...
1: Roger Miller, King of the Road, Král silnic. Tak si dáme dopravu, když jsme na té silnici. Právě teď.
2: S Country rádiem na cestách.
1: No a začínáme ještě jednou informací, která je z D2, z Bratislavy do Brna. Tady máme náš na 40. kilometru. Je to na sjezdu na Podivín, odstavený kamion velmi prudce se zde vybočuje, tak si v tomto místě dávejte pozor. Dopravní nehoda se stala na D10 mezi 8. a 7. kilometrem ve směru na Prahu. Tvoří se zde kolona vozidel. No a ještě se podíváme do Plzně. Tady se havaroval v ulici Klatovské. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a popůl, tedy po zprávách s Tomášem Adamcem, se podíváme do kalendáře. Šťastnou cestu a dobré ráno.
3: Country rádio.
4: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
5: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopit.
4: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
6: A budu

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda je tu s dalšími sliby. Prý se nejdřív zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese a až potom na strop důchodového věku na 65 let. Tak to lidem vzkazuje Andrej Babiš. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se věk nástupu do penze zmrazí od příštího roku. Tak to ale ani přes sliby nebude. Podle studie může v Česku do 10 let skončit až 60% kamenolomů a vyčerpat se může i většina otevřených ložisek štěrkopísku. Stavbaři varují, že nedostatek kameniva může prodražit a ohrozit velké dopravní projekty, včetně silnic, železničních staveb a plánovaných vysokorychlostních tratí. Dopravní omezení u krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně před prázdninami skončí, protože práce silničáři přesunou jinam. To znamená, že

0: Dnešek v kalendáři.
1: No a co nám ten dnešní 23. červnový den v kalendáři nabízí? Samozřejmě spoustu informací, ale primárně začneme dnešními oslavenkyněmi. Těmi jsou Zdeňky, respektive Zdenky. Jedná se o ženské křestní jméno. Domácí podoby tohoto jména může být třeba Zdena nebo Zdenička. No a Zdena je osamostatnělá domácí podoba slovanského jména Zdeslava. Tradičně se ovšem také uvádí jako slovanská ženská varianta mužského jména Sidonius, které označuje člověka ze Sidonie, antického města v dnešním Libanonu, a tedy obsahově zcela nesourodé, ačkoliv zvukově prýpodobné. No a někdy se také udává domněnka, že ve stejně je patrný slovanský kořen slova dělat. Tomu by ale odpovídala též lidově řečeno užívaná Zdeňka. No a je to jak chce, tak kolik je Zdeněk v České republice máme, je jich opravdu docela dost, přes 25 tisíc, tak přejeme všechno nejlepší. No a to není v rámci pohledu do kalendáře zdaleka všechno, protože ku příkladu dnes máme Mezinárodní olympijský den. Jeho historie je stejně stará jako samotná olympiáda nebo olympionismus. V České republice se tento den slaví hlavně běháním, konkrétně olympijským během. Olympijský běh se běhá každý rok, a to vždy ve středu, nejblíže datu 23. června, tak dnes jsme se trefili na první dobrou. Akce se zúčastňují i čeští olympionici, například bývalý moderní pětibojař David.

svoboda. V kalendáři také máme Mezinárodní den vdov, no a Světový den házené. Tolí srční pohled do kalendáře, oslavenkyním ještě jednou, všechno nejlepší a posíláme muziku. To tenkrát v 45. Honza Vyčítal a skupina Greenhorns na Country.

A pokud se v tuto chvíli aktuálně pohybujete po D10, konkrétně z Turnova do Prahy, tak zbystřete, vážení řidiči, protože tu máme nehodu u Brandýsa. Na 12. kilometru se brzdí do zastavení, protože na 7. kilometru v levém pruhu blokují dvě havarovaná vozidla. Provoz fronta, tak ta se tvoří a zhruba v tuto chvíli dosahuje už 30 minut. Možná vás více potěší informace o počasí. Do 20 stupňů se pohybují teploty v tuto chvíli, tedy v 6 hodin 43 minut na území České republiky. K tomu dnes má být jasno, no a samozřejmě dnešní teploty vystoupají na 30 stupňů Celsia. Tak to jsou informace, které se týkaly ve stručnosti dopravy a také něco málo z počasí. Teď už nás čeká Motel Nonstop. To je písnička ve vysílání Country Rádia v podání Petra Spáleného. A mohu slíbit, že za chviličku někoho z vás budu probouzet.

0: Dní na Country Rádiu.
1: A je to tady, tak povede se nám to nebo nepovede. Máme tu jedno telefonní číslo, které si zaslouží pozornost, protože i to přání je velmi milé a je takové trošku už kudibícké, jo? Ale v každém případě věřím, že spadne nebo upadne na úrodnou půdu a že se paní, kterou probouzíme, je to Pětka, nebude moc zlobit. Tak schválně, jak to dopadne všechno. To jsou už vždycky takové jako chvíle napětí, když někomu telefonujeme takhle časně z rána, abychom ho probudili a věříme, vždycky si to s Kačenkou říkáme, že by to mohlo dobře dopadnout, tak jinak si to neříkám ani já. Dnešního 23. červnového rána věřím, že všechno dopadne dobře a že se Bětce dovoláme, protože ten vzkaz od Martina, který tady má, stojí bez pochyby za to. Samozřejmě je tu i písnička, kterou Martin věnuje. No tak já povídám a na druhém konci telefonního přístroje se vůbec nic neděje. Tak to zkusíme ještě jednou, abychom to zbytečně neprotahovali.
2: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: To paní už známe velice dobře tady z našeho vysílání, protože vždycky přijde s touhletou větou, když to nikdo to telefonní sluchátko dlouho nezvedá. Tak já cituji, třeba nás Bětka poslouchá. Dobrý den, upletl jsem si na sebe bič a kolegyni, která odchází na konci týdne na delší dovolenou, jsem ve slabé chvilce slíbil nechat zahrát písničku. Pokud by to bylo možné, rád bych nechal Bětce zahrát v úterý, což splňujeme tato kritéria, krátce před 19:00, a to píseň od Marie Rotrové Nespi a vstaň. No a teď vzkaz pro Bětku. Milá Bětko, přejeme ti, ať ti slunce na tvé pleti vyčaruje v příští dne barvu, která tají dech. Moc děkuji. Zdravím Country Radio. Podepsán Martin. Tak Bětku jsme neprobudili. Je docela možné, že už má trošku napilno třeba v rámci pracovní činnosti, ale Marie Rotrová patří jenom jí. Nespi a vstaň.

6 hodin 55 minut vy posloucháte vysílání Country Rádia. Samozřejmě muziku, kterou nabízíme ještě před celou, bude patřit kapele Camelot. Podíváme se společně na Pálavu. Krásná píseň, která věstí to, že za chviličku tu máme 7. To znamená, přijdou na řadu zprávy a počasí s Tomášem Adamcem. No a po 7. je další hodina v souvislosti s 23. červnem.

0: Country počasí.
1: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujediněle čekáme přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u peněz. S 5000 bankovkou přijde pravidelně do styku málo kdo. Přesto v Česku roste počet bankomatů, kde ji lze vybrat. Zatím tuto službu ale nabízí pouze jediná banka. Je to česká banka Moneta Bank. Netýká se to ovšem všech bankomatů. 5000 můžeme vybrat pouze na asi 20 místech. Odhalit Alzheimerovu chorobu v raných fázích onemocnění není vůbec snadné. Mnohé příznaky lze považovat za běžné projevy stárnutí nebo únavy a přetížení. S identifikací prvních příznaků by mohla pomoci aplikace DigiDiadem, kterou představili výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Ten, kdo si jejím prostřednictvím udělá test, se dozví především to, jak je na tom s pamětí a řečí. Na Ještědce vydáme s Blankou Holoubkovou.
2: Návštěvníky Ještědu čeká pohodlnější cesta po naučné stezce Padáky. V těchto dnech začala její obnova, která zahrne opravu mostků, povalových chodníků i schodů. V příštím roce se dočkají obnovy také informační tabule. Přibližně kilometr dlouhá naučná stezka vznikla v roce 2013.
1: O výhodách pro seniory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Město Zlín chystá výrazné rozšíření výhod pro starší obyvatele. Od příštího roku budou moci seniori nad 75 let využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, což má podpořit jejich mobilitu i aktivní životní styl. Novinku už schválili zastupitelé, ta zároveň sjednotí pravidla s krajským dopravním systémem. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích a více než polovina sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek peněz na činnost. Vyplývá to z průzkumu České unie sportu. Zapojilo se do něj 2331 sportovních spolků z celé České republiky. Zásadní problém pro ně představuje financování kvalifikovaných trenérů. Na to nemá dostatek peněz 80% klubů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál, každý kámen zblízka prohlížím.

Tak dalo by se říci, že takhle krásně pozitivně na La La La si prospěvoval Pavel Bobek v písni Chvíle, když jsem byl s ní. Tak ať už byl Pavel Bobek s kýmkoliv, věřím, že vy, naši posluchači Country Rádia, jste s námi. Je to dnešního 23. červnového rána. A když je řeč o ránu, tak si řekněme, že je čas aktuální v tuto chvíli v našem studiu 7 hodin a více než 8 minut. Svátek slaví Zdeňka a Vláďa Vlach vám přeje krásný poslech. Domovská země, to už je hudební téma pro Elišku Kotlínovou. Nebude chybět ani Robert Křesťan. No a také informace, které se budou vztahovat k dnešnímu pohledu do historie. Ano, tušíte dobře, budou tu data v datech. Tak ať se vám dobře poslouchá, ať se vám dobře daří a abyste vyšlápli tou správnou, tedy tuším, že je to pravá noha, jo, pravou nohou, do toho dnešního dne. Hezké ráno.

7 hodin 15 minut a my vyrážíme na silnice, konkrétně na D1. Máme tady problém v souvislosti s opravou středových vozidel. Je to na 111. kilometru z Brna do Prahy. Tato oprava potrvá zhruba ještě asi hodinu, ovšem pozor, jede se sem v pravém jízdním pruhu a kolona je už asi na 2 kilometry. Kamiony, samozřejmě tím se to prodlužuje daleko víc. Tak tolik tedy D1, 111. kilometr. Dávejte si pozor, vjedete do kolony. Jak to vypadá s počasím? Teploty atakují 20, to znamená takové to tropické teplo po ránu. No a dnes mají vystoupat až na nějakých 30 stupňů Celsia. Meteorologové slibují oproti včerejšku drobné ochlazení. Tak drobné ochlazení to bude, i když to zase až tak moc neřeší. Teď si dáme legendu kapelu Animals a Dům u vycházejícího slunce. No a legenda, to už je v našem vysílání i pravidelný pohled do historie, čekají nás po již zmíněné písni Data v datech.

0: Data v datech a nep významné události dnešního dne.
1: Je to k nevíře, anebo jak se říká v pohádkách, věřte, nevěřte. Ukrajujeme již 174. den letošního roku. Ano, roku 2026. V kalendáři máme 23. června a my se teď malinko nakoukneme stran historie, co se toho dnešního dne všechno událo. Rok 1197 se psal českým a moravským panovníkem, se stává Vladislav Jindřich. A ještě jedna skvělá důležitá informace. V roce 1887 bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení. Tak sláva. Třikrát sláva bychom zvolali i k dnešním narozeninám Vladislavu Vančurovi. Ten zemřel bohužel v roce 1942, ovšem narodil se dnešního dne pro změnu v roce 1891. Jednalo se o českého dramatika, také spisovatele a filmového režiséra, kdo by neznal jeho významná díla Rozmarné léto nebo Markéta Lazarová. V roce 1969 se narodil režisér a filmový producent David Ondříček. Určitě znáte jeho filmy Šepty, Samotáři, Jedna ruka netleská a spousty jiných. V tuto chvíli se dostáváme k úmrtí. V České republice v roce 1996 zemřel filmový a divadelní herec, také umělecký a rozhlasový dabér Eduard Cupák. Já si ho pamatuju z filmu Pane, vy jste vdova, nebo z toho krásného černobílého seriálu Taková normální rodinka. A ještě jedno výročí, ještě jedno datum. V roce 2011 zemřel Peter Falk, americký herec, známý hlavně roli detektiva Kolomba. Tolik pohled do historie, tolik dnešní data v datech a my už půjdeme na další muziku ve vysílání Country Rádia. Hezký poslech přeje Vláďa Vlach.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Country rádiem na cestách.
2: Máme tu dopravu krátce před 7:30, tak se podíváme, jak to na silnicích vypadá. Havarovalo se ve Výškově v ulici Sídliště Osvobození. Další dopravní nehoda, to je hlášena zde desítky na 8. kilometru ve směru do Prahy, tvoří se zde kolona vozidel. Havarovalo se také v Letovicích na silnici 368, což je v okrese Plansko, a ještě D5, a tady došlo ke kolizi na 41. kilometru ve směru na Plzeň. Šťastnou cestu!
3: Country Radio.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně před závody narušil dron. Policisté pilota chytli. Přestupek oznámili úřadu civilního letectví a teď se může těšit na pokutu. Hospodáři se snaží zabránit tomu, aby se letos opakoval hromadný úhyn ryb u jezu na řece Dyji v Bulharech na Břeclavsku. Před rokem tam uhynulo 30 tun ryb. Odborníci z brněnské Mendelovy univerzity dospěli k závěru, že událost vyvolal extrémní rozvoj sinic. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude skoro jasno, přechodně až oblačno, ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: se dověděli od Michala Tučného, že co se nevešlo v Mexiku.
1: Do ranního otazníku.
0: No a co se nevešlo do toho včerejšího ranního otazníku, to si řekneme právě teď. A včera jsem tady pro vás zvolil téma, když jsem se zeptal, jestli jste jezdili kempovat. No určitě si na to vzpomínáte, to byly ty 70. 60. 80. léta, kdy se nakoupili ve sportovních potřebách takové ty umělohmotné stolky, že jo, které tam jste rozevřeli ty nožičky, nebo lehátka, že jo, s těma pružinkama a tak dále. K tomu křesílka vzal se stan, nejlépe s těma dvěma ložničkama, nebo úplně obyčejné áčko, také nesměla chybět plynová bomba na vaření a vyrazilo se. No a vy jste včera psali hrozně hezké poznatky, moc příjemné odpovědi, ale na některé prostě nevyšla řada. Tak, napsal nám třeba Véna, ano, celá rodina pravidelně každý rok jsme jezdívali. Vysoké Chvojno, to byl víc než kemp, tady nám přišla i fotografie od Vladislava nebo Vladislavy. No jasně, Petr nám napsal, jako dítě v 70. letech jsem měl nejradši, když jsem měli pod stan. Tenkrát to byla ještě nádhera. No, další z těch příspěvků, tak ten nám poslal třeba Šárka. Ahoj kamarádi, přímo do stanu jsme jezdili jen málo, ale do chatiček moc rádi. Hodně jsme jezdili na Kaplicko, na Jesenici u Rakovníka, na Sázavu. Hezký den, krásné letní dny, užijte si dovolenou a zdraví, Šárka. A ještě jeden příspěvek. Ladislava nám napsala, ano, s rodiči každý rok, naposledy jsem byla pod stanem v roce 2002, pak už jsme kempovali a jezdili do chatiček. Tak je vidět, že vzpomínky na kempování, takové to klasické rodinné, které k našemu životu určitě patřilo a patří, jste si užívali a užijete. Tak teď si dáme Karla Zicha, Lenku Filipovou, písnička, která se jmenuje Mosty. Také nedělná součást muziky, kterou vám prezentujeme ve vysílání Country Rádia. Tahle píseň vyšla jenom pro zajímavost na singlu v roce 1975. Krásné ráno, čas 7 hodin 40 minut.

7 hodin 45 minut, ano, jinými slovy také řečeno, máme 7:45 a my tu máme jednu důležitou informaci z Pražského okruhu směr letiště. Tady regulují provoz v tunelech a brzdí se už za Jesenicí, je to kolem 0. kilometru. Tak v tomto místě dávejte pozor, pozor si také dávejte na vyšší teploty, i když meteorologové nám na dnešní den slibují mírné ochlazení oproti včerejšku. Teploty 24 až 30 stupňů Celsia, takže hodně pít, být v pohodě, pokud nemusíte nevycházet na sluníčko. Teď si dáme muziku, čeká nás kapela Jelen, píseň Rozlučková, ovšem my se samozřejmě zdaleka neloučíme, protože třeba hned po té písni budete hádat jednu významnou osobnost. My se vás ptáme, poznáte, kdo jsem?

0: Poznáte, kdo jsem?
1: A já jsem o tom 100% přesvědčen. Já vím, že naši posluchači Country Rádia poznají kteroukoliv osobu, o které si tady ten či který den povídáme. Ano, máme tu naši pravidelnou ranní soutěž, kde podle 5 otázek a následných 5 odpovědí byste měli nebo mohli, nebo budete-li chtít, tak uhodnout samozřejmě, o jakou osobnost se jedná. Výjimka není ani dnes 23. červnového dne. Telefony nám zvoní, i když jsem ještě vlastně nezačal ten dialog. Tak, protože jsem tady sám, Kačka má dovču, tak se budu ptát a zároveň si budu odpovídat. No, je to trošku schizofrení, ale já se do toho pustím. Tak, jste Čech nebo Češka? Jsem Češka a pořád budu, i když jsem v roce 1975 emigrovala do Spojených států a americké občanství jsem obdržela v roce 1981. Jsem tedy vlastně Čecho-Američanka. Jste ve svém oboru úspěšná, tak to je otázka přímo na tělo. No, nechci se chlubit, ale asi ano. Jsem považována za jednu z nejlepších sportovkyň všech dob, tedy alespoň ve svém oboru. No a teď se musím zeptat, jaké byly vaše sportovní začátky, když jste dospěla k takovým úspěchům. No, bylo to z začátku složité, ale 4x jsem mimo jiné vyhrála pohár federace, poprvé v roce 1975 za Československo a poté 3x za Spojené státy. Tak vy jste zmínila ty úspěchy a dalo by se charakterizovat nebo alespoň trošku zhrnout, jaké byly vaše největší úspěchy. Jistá ženská asociace, neprozradím, která mě 7x vyhlásila hráčkou roku a 11x jsem se stala členkou páru roku. A v roce 2000 jsem byla uvedena do mezinárodní síně slávy. Tak vy už možná tušíte, protože telefony nám tady opravdu zvoní o 106, ale je tady ještě poslední otázka. Jste solitér? Je nebo je vás ve sportovním klání víc? Někdy jsme na hřišti 2, jindy třeba 4 hráčky. Tak teď jsem zvědavý, jestli to klapne na poprvé. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak už jste s náma soutěžil?
2: Ne, ještě jsem nesoutěžil.
1: Tak výborně.
2: Ale moje jméno je Štěpán a myslím si, že je to Navratilová.
1: Celý jméno byste věděl?
2: Prosím?
1: Celé jméno byste věděl?
2: Martina Navratilová.
1: No jasně, že to nebylo těžké.
2: Ne, už od počátku jsem to viděl.
1: Skvělé, takže Martina Navrátilová vám díky vašim odpovědím nebo vašemu telefonátu vyhrála deštník. Tak mi nezavěšujte telefon, já vám moc a moc gratuluju. Tak Martina Navrátilová, no vidíte to, těžké to nebylo, takže uvidíme, jak to bude vypadat zase zítra. Gratuluju, Štěpáne, a zůstaňte na telefonu ještě jednou. Teď si dáme muziku. Skvělé, gratulujem.

0: Hejnovran, písnička krátce před 8 hodinou raní, ještě než nám kukačka odkuká celou, tak si pustíme Palečka Zeníkem a jeho píseň Prodavač limonádno a po celé se podíváme na další hudební nabídku, třeba Mirek Hofman a skupina Greenhorn v písni Holky jdou. Krásné ráno a hezký poslech.
1: Jen

0: Country počasí.
1: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujediněle čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Skoro polovina Čechů, kteří jedou na dovolenou do zahraničí, si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky nebo třeba světla. Více než třetina si neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pamatujte na to, že v zahraničí jsou pokuty mnohem vyšší než u nás. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď v ní nacházíme zalíbení znovu. Roste totiž počet lidí, kteří si v jeho evropské zemi rozhodnou koupit apartmán nebo třeba dům. Itálie na špici zájmu vystřídala i dříve oblíbené Španělsko. Pro představu, dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se na S-realitách aktuálně nabízí za zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Obce na Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, jsou už konečně skoro opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově bažantnice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, přiblížil starosta obce Tomáš Klásek.
2: Část té dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
1: Sucho i povodně, obojí se musí regulovat.
3: Hranice na Ašsku zahajují velký projekt zaměřený proti suchu a povodním. Společně s bavorskými partnery se pouští do boje s klimatickými změnami. Cílem je prostřednictvím přírodě blízkých opatření na ploše 49,5 hektaru zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu a stabilizovat místní klima.
0: Sport.
1: Nakonec právě ještě za fotbalem. Nevídaná situace nastala v Liberci. O víkendu zahájil s týmem přípravu Lukáš Hůlka jako posila z Bohemky, ale stoper se ještě musí vrátit do Dělíčku. Tam má totiž smlouvu až do konce června a Severočeši nepožádali o jeho předčasné uvolnění. Ale Slovan tak potvrdil vlastně další posilu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

šťastný člověk Mirek Hofman společně se skupinou Greenhorn, když zpíval o tom, že holky mu jdou přát hezký den. Tak my vám pro změnu z Country Rádia, ať už jste holky, ženy, dívky, muži, chlapi, seniori, přejeme také bez rozdílu pohlaví a bez rozdílu věku hezký den a věřte, že se vztahuje k 23. červnu. V kalendáři máme Zdeňku, což je jméno, které dnes má důvod k oslavě a čas nekompromisně ukrajuje z 9. hodiny raní. Aby byl úplně přesný, je tu 8 hodin a 6 minut. V této hodině nás čeká pořad Pod lupou, také další v pořadí dnes již druhá pravidelná soutěž, která se jmenuje Dospíváš to, ale ta tu bude až po počasí, po zprávách s Tomášem Adamcem. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje v tuto chvíli Vláďa Vlach. No a teď si dáme další muziku. Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeple Chase. To už je téma pro Věru Martinovou. Tak ať se vám dnes všechno daří.

Dlouhý schody, Karel Kahovec, 8 hodin 13 minut, no a my z těch schodů pojďme na ranní špičku, která se nám tvoří v Praze. Je zde aktuální informace, konkrétně ze Strakonické ulice směrem na Smíchov. V Malé Chuchli stojí v levém pruhu poruchané vozidlo. Kolona se tady tvoří už od Lahovického mostu a je zhruba na 30 minut, tak to je nezáviděníhodná situace. Pokud máte naladěno Country Radio, tak věříme, že alespoň muzika vám zpříjemní to čekání právě na Strakonické ulici. Co se týká počasí, třicítky dnes budou atakovat ten dnešní 23. červnový den. Teď po ránu jsou teploty v rozmezí od 17 do 19 stupňů. Teď už něco o lásce, to je zase hudební téma pro změnu v podání Pavla Dobeše. No a po této písničce se podíváme do pořadu Pod lupou, koho tam dnes budeme mít. Nechejte se překvapit. Krásné ráno.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd,

0: pod lupou.
1: A pod lupu, nebo chcete-li pod drobnohled, jsme si pro vás vybrali dnes Davida Ondříčka. Ano, českého režiséra a producenta, protože ten se narodil právě dnes, 23. června, v roce 1969. Jen pro zajímavost, David Ondříček je synem kameramana Miroslava Ondříčka. Následně vystudoval pražské gymnázium na Zatlance a také dokumentaristiku na FAMU. Jeho debutem se stal v roce 1996 film Šeptej. Roku 1999 pro změnu založil produkční společnost Lucky Man Films, se kterou natočil svůj druhý celovečerní film Samotáři. No a spolu s Jiřím Macháčkem napsal scénář ke svému dalšímu filmu Třeba jedna ruka netleská, což bylo v roce 2003. O tři roky později, v roce 2006, natočil film Grand Hotel podle scénáře a stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Věnuje se také natáčení reklam a hudebních videoklipů. No a ty filmy, už to zazněly některé, takže Šeptej, Samotáři, Jedna ruka netleská, Dukla 61, anebo film Zátopek z roku 2021. Tak Davidu Ondříčkovi přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám. My si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia. V 8 hodin a 19 minut je tu Jiří Grossman a country beat Jiřího Brabce Blizzard. Hezký poslech.
2: Když jde blizzard.

černou mou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za míly. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

zbývaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Podíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lé. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Country rádiem na cestách.
1: Začínáme na kolejích, a to nějakými těmi aktuálními vlakovými výlukami. Branice, Tábor, Ždírec nad Úpravou, Havlíčkův Brod, nebo také Plzeň, Klatovy, to jsou ty nejaktuálnější vlakové výluky. Jak to aktuálně vypadá na našich silnicích, tak se podíváme do ulice Šimanovské, což je na Praze 14, kde došlo k dopravní nehodě. A zapeklité je to, když jsme u té Prahy, také na Praze 10, na jižní spojce. Takže v těchto místech dávejte dobrý pozor, na té jižní spojce se nám začínají tvořit kolony. Kolín, tady došlo k další dopravní nehodě, tentokrát je v ulici Jaselské. Tak ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a v tuto chvíli už nás čeká počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. Krásné ráno, no a popůl nakoukneme do kalendáře.
2: Country rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prdlku poláhli vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznát?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
5: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bez Junior. Krátké zprávy v půl.
6: Hezké ráno. Vláda je tu s dalšími sliby. Prý se nejdřív zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese a až potom na strop důchodového věku na 65 let. Tak to lidem vzkazuje Andrej Babiš. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se věk nástupu do penze zmrazí od příštího roku. Tak to ale ani přes sliby nebude. Podle studie může v Česku do 10 let skončit až 60% kamenolomů a vyčerpat se může i většina otevřených ložisek štěrkopísku. Stavbaři varují, že nedostatek kameniva může prodražit a ohrozit velké dopravní projekty, včetně silnic, železničních staveb a plánovaných vysokorychlostních tratí. Dopravní omezení u krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně před prázdninami skončí, protože práce silničáři přesunou jinam. To znamená, že uzavírky a omezení tak řidiči mohou očekávat jak ve Zlíně, tak i mezi Zlechovem a Buchlovicemi nebo na Huštěnovicích na Uhersko-Hradištku. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude skoro jasno, přechodně až oblačno, ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dnešek v kalendáři, stejně jako celý dnešní 23. červnový den, patří Zdeňkám. Protože Zdeňka je vepsána velkým tučným písmem právě v dnešním dni v kalendáři. V českém kalendáři má svátek právě dnes, no a jedná se o ženské křestní jméno. Domácky též někdy Zdena či Zdenička. No a Zdenka je osamostatněná domácí podoba slovanského jména Zdeslava. Tradičně se uvádí jako slovanská ženská varianta mužského jména Sidonius, které označuje člověka ze Sidonie, antického města v dnešním Libanonu. Někdy se také uvádí domněnka, že ve jméně je patrný slovanský kořen, což je dělat. Tomu by ale odpovídala verze Zdeňka. Tak těch Zdeněk máme v České republice více než 25 tisíc, přejeme všechno nejlepší. No a nesmíme zapomenout ani na další důležitou věc, která se dnešnímu kalendáři vztahuje, a to je Mezinárodní olympijský den. V České republice se tento den slaví hlavně běháním, konkrétně olympijským během. No a ten olympijský běh, ten se koná každý rok, a to vždy ve středu, datem nejblíže k 23. červnu, tak tentokrát nám to vyšlo opravdu se vším všudy. No a akce se zúčastňují i čeští olympionici. Jak to vypadá s dnešním dnem v rámci OSN? Máme Mezinárodní den vdov a také Světový den házené. Tolik ve stručnosti pohled do kalendáře, teď už pohled na muziku. Tak, nastražte uši, je tu Johnny Horton. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach. Čas 8:36.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a Podvod, krásná písnička, která nám ve vysílání Country Rádia dozněla v 8 hodin 43 minut. Teď tu správný čas, abychom se mrkli také trošku na silnice. Je tu aktuální informace zde jedničky, konkrétně z Brna do Prahy se tvoří kolony na sjezdu na chodce Rady. Z 26. kilometru pojedete pomaleji, trošku se nám to tady kouše, je to díky omezení na Šmejkalce. Tak počasí dneska má být o něco příjemněji. Teď jsem si netroufal tvrdit ten přívlastek chladněji, alespoň podle meteorologů, protože teploty mají vystoupat do maxima 30 stupňů Celsia. Teď už si dáme muziku, čeká nás Ivan Mládek, Dáša jedla cukroví, to je jedna z těch jeho krásných písní. No a vy už můžete volat na telefon 210 323 333. Proč? Protože je tu další dnešní pravidelná v pořadí, již druhá soutěž, ale to bude soutěž zpívací, tak pokud se na to cítíte, volejte právě teď a dospíváte některou ukázku, kterou jsem pro vás na dnešní den vybral. Držím palce.
2: Dáša jedla cukroví, zkazila si chrup, měla úsměv,

0: Dospíváš to?
1: No a to je otázka. A jestli pak nám to dospívá náš volající Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza Jihlava.
1: Honzo, zdravím vás, zdravím do Jihlavy. Troufáte si na dospívání ukázky písničky, která na nás čeká?
2: Tím to nevím.
1: No jasně, jasně, já jsem vám nechtěl vzít vítr z plachet. Takže jdeme na ukázku, vy po krátkém, pro krátké prezentaci dospíváváte. Můžem?
2: Můžem.
3: Ať se na hlucom zkýší, kde najmou ptát, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď.
2: Ať do pekla se dostanem.
1: Jo, jasně. Jo. Vy jste to trefil úplně skvěle, já jsem vám tam doplnil to jo, ale vy jste nádherně navázal samozřejmě, ať do pekla se dříve dohrabem, tak vyhráváte tričko z Country Rádia. No a já si myslím, že bychom si tuhletu písničku teď mohli dát od začátku až do konce, abychom věděli, jak to s tím textem vlastně v té písni je. Gratuluju, jste dobrý zpěvák, opravdu.
2: Děkuji, zasloužil jste si. Já se mám k tomu dodat, že my tady hrajeme v Jihlavě, máme skupinu, jmenujeme se Pelmel.
1: Ano.
2: A hrajeme každou středu tady na Březinkách v hospodě u Piráta.
1: No výborně, tak to jste si udělal takové malé promíčko teďka ještě. To je super.
2: Tak se mi to tričko hodí, abych tam trošku
1: jo, jasně.
2: Udělal fráju.
1: Jo, tričko vám pošleme. Jo, nezavěšujte a určitě si taky zaspívejte, až tam budete rád v té vaší hospůdce Vabyho Daňka a Hacenské šify. Platí.
2: Děkuji moc a super.
1: Nemáte za co. No a teď už jdeme na muziku. No tak to byla krásná propagace této kapely.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom zkýší, ty najmou čitá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

Tak to byl veskrze napínavý konec. Ano, kdy tahle ta písnička spatřila světlo světa, tak vězte, že to bylo v roce 1965. Vyšla na prvním LPčku Valdemara Matušky, které se jmenovalo Nebeský cowboy. No a ještě pro zajímavost, text napsal geniální Ivo Fischer. To jsme se podívali do minulosti, co nás čeká v budoucnosti, alespoň v té nejbližší, to znamená krátce po deváté. Nebude chybět muzika, také tu budeme mít další soutěž, jejíž vyvrcholení přijde na řadu v pátek a rozhodně si také zvolíme téma dnešního ranního otazníku. Z té muziky tu bude třeba Pavel Brümer nebo Hank Williams junior. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlahno a ještě před celou si dáme muziku. O tu už se postará Marty Stewart. Krásné pořád ještě úterní ráno.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujediněle čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
5: No jo, tady jsem ještě nebyl.

Ahoj kamarádi, tady je zde návřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stále více Čechů se rozhoduje odejít do penze dříve, než jim vznikne nárok na řádný důchod. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5 000 lidí, což je více než dvojnásobek před rokem. A podobně rychlé tempo žádostí očekávají úředníci i do konce roku. Česko zaostává za evropským průměrem v počtu elektromobilů, a to i přes podporu ze strany Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu. A nebyly splněny některé stanovené cíle související s dobíjením. Například část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. U dopravy ještě chvíli zůstaneme. Pokud jezdíte po dálnici D10, určitě se vám bude hodit následující informace.
2: Druhý červencový víkend budou muset řidiči cestující po dálnici D10 v obou směrech počítat s uzavírkou části silnice mezi na sebe navazujícími exity. Kvůli bourání lávky pro pěší nedaleko Brandýsa nad Labem Starou Boleslaví bude objízdná trasa vedena dvěma různými směry.
1: Ve Znojmě už se zase smí s míčem do parku.
3: Tak už se zase může. Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili možnost hrát na kolbišti v hradebním příkopu. Je tam mlatová plocha. Procházejícím už snad nehrozí riziko zasažení míčem od nevychovaných dětí z problémových rodin. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Teď za hokejem, za velkou louži. Hokejový útočník Jason Dickinson podepsal v NHL novou smlouvu s Edmontonem, kde dohrál minulou sezonu po příchodu z Chicaga. S Oilers se dohodl na 5 let za $20 milionů, tedy skoro 420 milionů korun, a nestane se začátkem července volným hráčem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Hank Williams Jr., tak to byla parádní písnička, která vyšla dokonce i v licenci Supraphon, což bylo v roce 1982, což bylo v té době nějakým nečekaným zázrakem a možná právě proto se dočkala celé řady těch českých verzí. A když jsme u těch českých verzí, tak tuhle píseň jste měli možnost slyšet v coveru od Pavla Brimera, který dal název Já do nebe ještě nechci. Tak, co jsme tím chtěli říct? No, že tu máme úterý v tandemu a první dvojce v hodině patří vždycky coverům a těm originálům. No a my budeme pokračovat v těch krásných písničkách, vždy jeden interpret a dvě písně. Jinak tomu nebude ani teď. Jitka Vrbová, jedna z těch písní Jen ty má sázavo a ta druhá Zas na nebi hvězdy plednou. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach a také si v této hodině dáme téma dnešního ranního otazníku. 9 hodin, 9 minut. Krásné dopoledne.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Než si řekneme tu dnešní otázku, mně se líbila v té předcházející písni Jitka Vrbová, která nádherně romanticky zpívala o tom, jak bědno blednou hvězdy na obloze, jak krásně praská táborák. Prostě příroda, romantika, která určitě pro mnohé z nás hraje podstatnou a příliš velkou roli, což je samozřejmě dobře. No a protože je tu čas volna, čas dovolených, někteří už jste na dovču vyrazili, někteří se teprve chystáte, ať už jedete kamkoliv, tak přece jenom třeba s postupujícím věkem zvažujete. No a kam vlastně pojedem, jak to tam bude s ubytováním? Tak já vím třeba, když jsem byl mladší, takže mi to bylo úplně jedno, spal jsem pod širákem nebo někde pod stanem a tak dále. Prostě ty mladé kosti to vnímaly trošku jinak a s přibývajícím věkem přece jenom člověk preferuje takové to větší pohodlíčko. Alespoň takové jako drobné, jo? Nic nafouknutého, žádné čtyřhvězdičkové hotely, i když na druhou stranu proč ne, že jo? Otázkou je, jaké ubytování, a to už je téma dnešního ranního otazníku, na dovolené preferujete. Tak to by nás moc zajímalo a já jsem zvědavej, co nám napíšete. Samozřejmě, že můžete vyrazit jen tak do přírody, anebo máte protějšek, který říká, tak pokud to nejsou nejméně tři hvězdy, tak nikam nejedu. Jo? Takže, jaké ubytování na dovolené preferujete? Téma dnešního ranního otazníku. Teď už Johnny Cash dvakrát za sebou, protože tu máme úterý v tandemu a čas 9 hodin 18 minut.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tu další dnešní, tentokrát je již dopolední doprava, ano, 9 hodin a 30 minut a my vyrážíme na silnice za některými dopravními nehodami. Jedna z nich se stala v Hradci Králové, tam se havarovalo v ulici Březhradské. Nehoda se stala také v Ústí nad Labem, město, tady se havarovala v ulici Přístavní. Je tu problém také, který vznikl na D6, na 31. kilometru ve směru na Prahu se havarovalo nehoda nákladního vozidla. Je to u Nového Strašecí a ještě je tu pohled na Prahu 1. Tady došlo k dopravní kolizi v ulici Národní. Tolik tedy ve stručnosti doprava. Za chviličku se budeme věnovat dalším tandemům a vrátíme se k našemu rannímu otazníku.
2: Country Radio.
3: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárky.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
1: Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country rádiu. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

ubytování na dovolené preferujete? Ano, to je aktuální téma, protože čas dovolených je tady, někdo ji máte za sebou, jiný ji čerpáte a někteří z vás se na dovču teprve chystají, ale přemýšlíte a říkáte si, kam bychom letos vyrazili, stačí nám být počirákem, anebo přece jenom už máme jako starší kosti, takže bychom byli někde v nějakém penzionu nebo hotelu. No a to je otázka do pranice. A vy na toto téma odpovídáte, odpovídáte hojně. Některé ty příspěvky se krásně doplňují. Tak třeba Petr napsal, v mládí jsem preferoval komfort a pohodlí. Dnes, když mi pomalu, ale jistě ťuká 60 na dveře, tak miluju přespání v chatrči nebo v autě bez elektřiny a na umývání mi stačí voda z potoka. No, trošičku protiklad, ten nám napsala Renata. Čím jsem starší, tím jsem pohodlnější. Takže v mládí počírákem, dnes apartmán nebo penzion. Tak vidíte, tohoto každý má posunutý trošku někam jinam, ale to není všechno. Dřevěnka, čili srub nebo stan, napsal nám luk. To se nám krásně rimuje. Jiří ze Slavkova píše, ahoj Vláďo, vždy apartmán. Pro 5 lidí je to lepší než hotel. Ne finančně, ale člověk chce být spolu dohromady. Hezký den, Jirka. Tak, ahoj, co by s paní počirákem anebo ve stanu na Karimace jsou už minulostí, ale stýská se mi po nich. Teď po 70 vbírám hotely a penziony s pohodlnou postelí a teplou sprchou. A u moře all inclusive. No tak samozřejmě ten věk, všichni dobře víme, v tom hraje podstatnou roli a i když bychom rádi jeli zpátky do přírody a leželi na tom jehličí, na tom mechu, jen tak třeba ve spacáku, tak už si to třeba mnohdy, bohužel z těch zdravotních důvodů, nemůžeme dovolit, že tuhle nám píchá, tady nás bolí záda a tak dále, mrznou nám nohy, no zkrátka, co bychom si mohli přát. Nic, já se k těmhle příspěvkům ještě zítra vrátím, respektive k těm, které tady nezazněly, ale pokud se budete chtít podívat, jak krásně odpovídáte, koukněte se třeba na náš Facebook. Tak já vám děkuju za vaše tipy, za vaše příspěvky, za vaše možné motivace na otázku, jaké ubytování na dovolené preferujete. Teď už si dáme muziku dvakrát za sebou, protože máme úterý v tandemu a pak už dávejte dobrý pozor, připravte si tušky a papíry, protože nás čeká heslo dnešního dne. Tak hezký poslech přeje Vláďa Vlach. No a pokud vás zajímá čas, tak je 9 hodin 42 minut a svátek dnes 23. června slaví Zdeňka. Všechno nejlepší.

0: Tak si to, milí posluchači, představte. Když se řekne Poděbrady, tak už to místo samo o sobě, které má neskutečný génius loci, vyzařuje pozitivní energii, krásné kolonády, nádherné stavby, překrásné ubytování. A teď si vemte, že k tomu všemu můžete získat pobyt ve wellness studiu pro dvě osoby. Konkrétně v hotelu Hotel Spa Chariklea. Tak, tady se nabízí tři noci, tři dny, dvě noci, k tomu polopenze a neomezený vstup do bazénu a wellness zóny. Tohle všechno je ve hře. Co pro to musíte udělat? Je to jednoduché. Od včerejška jsme tady rozpoutali, tak říkajíc, heslo pro každý den. Včera jsme tu měli heslo, které bylo na, takže pokud máte špatnou paměť, tak si vemte tušku a papír, protože dnes tu máme k úterku další heslo. A tím heslem je slovo srdce. Pokud do čtvrtka dáte dohromady celou větu a dovoláte se v pátek mezi 10. a 11. ke kolegovi Milanu Šmitovi, tak je to finále této soutěže, no první volající, který správně řekne celou výherní větu, získává právě tento pobyt. Ano, tak máte se na co těšit, tak nezapomeňte, heslo pro dnešní den je slovo srdce. Držím palce.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

0: Antri počasí.
1: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujediněle čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u peněz. S 5000 bankovkou přijde pravidelně do styku málo kdo. Přesto v Česku roste počet bankomatů, kde ji lze vybrat. Zatím tuto službu ale nabízí pouze jediná banka. Je to česká banka Moneta Bank. Netýká se to ovšem všech bankomatů. 5000 můžeme vybrat pouze na asi 20 místech. Odhalit Alzheimerovu chorobu v raných fázích onemocnění není vůbec snadné. Mnohé příznaky lze považovat za běžné projevy stárnutí nebo únavy a přetížení. S identifikací prvních příznaků by mohla pomoci aplikace DigiDiadem, kterou představili výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Ten, kdo si jejím prostřednictvím udělá test, se dozví především to, jak je na tom s pamětí a řečí. Na Ještědce vydáme s Blankou Holoubkovou.
2: Návštěvníky Ještědu čeká pohodlnější cesta po naučné stezce Padáky. V těchto dnech začala její obnova, která zahrne opravu mostků, povalových chodníků i schodů. V příštím roce se dočkají obnovy také informační tabule. Přibližně kilometr dlouhá naučná stezka vznikla v roce 2013.
1: O výhodách pro seniory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Město Zlín chystá výrazné rozšíření výhod pro starší obyvatele. Od příštího roku budou moci seniori nad 75 let využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, což má podpořit jejich mobilitu i aktivní životní styl. Novinku už schválili zastupitelé, ta zároveň sjednotí pravidla s krajským dopravním systémem. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích a více než polovina sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek peněz na činnost. Vyplývá to z průzkumu České unie sportu. Zapojilo se do něj 2331 sportovních spolků z celé České republiky. Zásadní problém pro ně představuje financování kvalifikovaných trenérů. Na to nemá dostatek peněz 80% klubů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Teď přeje Milan Schmidt, je po 10. hodině a vy posloucháte Úterý v tandemu. Pavel Bobek a Kenny Rogers, tak to byla cover verze originál. Můžete se těšit na začátku každé hodiny, ale jinak budeme hrát dvě písně od jednoho interpreta. Teď následuje Rostia Fischer a hned poté, co dospívá písničky Rodeo a Sám víš, co jsou písně z jeho solového alba, tak nás také pozve na jeden pěkný festival a já jenom připomínám v souvislosti s tím, že místo, kam můžete vyrazit po pozvánce Rosti Fischera, není tak velké, abyste mohli riskovat to, že třeba nebudou vstupenky, čili čím dříve si je objednáte, tím je jistější to, že se tam dostanete. Více v kukátku Country Rádia. Nebude chybět ovšem ani Tulácká stezka, no a z další muziky potom Hobousáci nebo třeba Emmylou Harris. Příjemný poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební kukátko Country Rádia. Budeme vás zvát na hezký festival, ale začnu pěkně postupně. Na telefonu mám totiž muže, který nás těší svým hlasem a písničkami Michala Tučného na festivalech všude v širokém okolí, tedy Rostio Fischera. Rostio, já tě zdravím, ahoj.
2: Já tě taky moc zdravím a všechny posluchače.
1: Abych byl úplně přesný, těšíš nás nejenom písničkami Michala Tučného, ale i svými z tvého posledního alba, za což jsem velmi rád. A tak se tě zeptám, jak se ti daří skloubit tedy ta soulová dráha a vlastně ten proslavený revival, který provozuješ?
2: Ale já myslím, že celkem dobře. Koncertů máme potěšeně dost, jsem tomu velice rád a mezi písničky Michala Tučného občas vložíme nějakou kaši a musím říct, že to vůbec nevadí.
1: Je to dobrá cesta. Já jsem si to myslel, že to bude tak. Fanoušci, kteří poslouchají písničky Michala Tučného, stejně tak jako Michal, měli vždycky i určitý příklon k takové té tvrdší country, kterou ty nabízíš, takže to musí být naprosto v pořádku, jsem si tím jistý. A tak se tě zeptám, kde tě můžeme vidět, protože když jsme se viděli naposledy, tak jsme mluvili také o tom, že se těšíš na nějaký festival. Tak povídej, přeháněj.
2: Jo, tak teďko nejblíž budeme tady na Plzeňsku a u Karlových Varů. No a na festival strašně rád pozvu, protože jsem začal spolupracovat s Petrem Zíkou, který je pořadatelem festivalu Poslední kovboj, který se koná v Hošticích 14. a 15. srpna.
1: Ano.
2: A ta akce, my jsme už tam hráli loni a víceméně jsme se stali takový jako jejím, teď nevím, jak se to správně řekne.
1: Tváří.
2: Tváří, ano, ano, přesně, přesně tak, já jsem chtěl říct něco vulgárnější.
1: Rozumím, radši jsem zasáhl.
2: Jasný.
1: No dobrý, no tak to vypadá pěkně, no tak samozřejmě kdo jiný by měl být tváří festivalu v Hošticích při vzpomínce na posledního kovboje. Jak to vypadá s předprodejem, je možný už?
2: Jo, určitě, proto jsem ti taky volal, že předprodej už je zahájen a na stránkách hostince u Miluny anebo posledního kovboje se dají sehnat bližší informace.
1: Výborně, tak děkujeme za pozvánku, ať se ti daří a možná závěrem ještě řekni stránky, kde můžeme najít taky všechny tvoje koncerty, ať víme, kde tě hledat.
2: Tak já mám stránky Michal Tučný Revival Plzeň, ještě podle starého názvu.
1: Ano.
2: A na Facebooku
1: jasně,
2: samozřejmě.
1: Jasně, na všech sítích, jasně, rozumíme. Ano. Tak jo, děkujeme Rostio za informace, ať se ti daří a já se těším, že se potkáme někde na festivalu. Měj se hezky, ahoj.
2: Jasný, já děkuju moc a zdravím všechny, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Přichází na řadu dopravní informace mezi 10. a 11. hodinou. Pojďme se podívat na koleje, pojďme se podívat také na dálnice, ať víme kudy kam. Tak nejprve koukám na trať 210, úsek Praha-Vršovice, Praha hlavní nádraží, tam jsou nějaké problémy, jsou tam nepravidelnosti v dopravě, což přináší zpoždění vlaků 30 až 45 minut, takže určitě počítejte se zdržením, pokud chcete cestovat po této trati. Pokud jedete po dálnicích, konkrétně třeba po D1, tak mezi 30. a 30.5 kilometrem ve směru na Prahu je nehoda, osobní auto po kolizi v odstavném pruhu, pozor, na vozovce jsou také zbytky plastů. Na pražském okruhu na 14. kilometru ve směru Gruzini je překážka na trati a sice dvě osobní auta jsou tam v sobě, takže i tady dávejte pozor. Nehodu hlásí pražský okruh i na 15.5 kilometru, tedy o kousíček dál, i tady jsou hlášena dvě auta, nejsem si jistý, zda to není stejné místo, jenom z jiného pohledu, ale každopádně dávejte pozor. Pozor tedy od 14. do 16. kilometru. A pak tady máme ještě jednu zprávu a to je D1 z 345. kilometru ve směru na Brno. I tady je hlášena dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Polední menu Country Radio. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: Hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Poštovní dvůr v Karlových Varech. Historická památka Poštovní dvůr se nachází na okraji lázeňské části města v těsné blízkosti sanatoria Richmond, nedaleko Lázní 1 a Grand Hotelu Pup. Vysoce stylová luxusní restaurace s původní studnou a krbem, dřevěným stropem a podlahou je vyzdobena exponáty z muzea obchodu. Poštovní dvůr v Karlových Varech původně sloužil samozřejmě k ustájení poštovních koní. Postupně se však z tohoto místa stal oblíbený cíl lázeňských vycházek. Brzy tam tak byla vybudována výletní restaurace a Poštovní dvůr se stal místem častých sešlostí lázeňské smetánky. Od té doby je Poštovní dvůr také významným společenským a kulturním centrem, které svou návštěvou poctila nejedna významná osobnost. Budova je postavena v duchu klasicismu, hlavně v interiérech se však setkáte i s romantismem. V Poštovním dvoře vzniklo postupně několik reprezentačních sálů a dalších prostor. Najdete tam například taneční pavilon se zastřešenou terasou, zahradní pavilon a další krásná místa. Stejně jako dříve je i dnes Poštovní dvůr významným místem pro konání rozličných kulturních a jiných společenských akcí. Mimo těchto událostí můžete Poštovní dvůr využít jako zastavení na výletech po Karlových Varech a jejich okolí. Menu tamnější restaurace vás jistě nesklame, stejně jako její příjemné prostředí. Celý areál přiléhá z jedné strany k silnici Karlovy Vary Mariánské Lázně a ze strany druhé sousedí s městským parkem. Další informace o Poštovním dvoře v Karlových Varech hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

0: No úplně na závěr hodiny mezi 10. a 11. Greenhorni a ještě než se ozve předpověď počasí a pozvánky za kulturou, tak je tu pozvánka na zítřejší ráno. Pokud stáváte časně, nezapomeňte, že rádio pro vás vysílá živě, tedy i s moderátorem už od 6. hodiny raní.
1: Ahoj Milané, zdravím všechny posluchače Country Rádia. Pokud si vzpomínám, drahý kolego, tak ty jsi měl svátek nedávno. Ovšem, my také musíme myslet na jiné oslavence. Pokud se jmenujete třeba Jan, pak vězte, že zítřek bude patřit pouze vám, protože právě Jan, nebo chcete-li Honza, zítra slaví svátek. Jak jsme k tomuto jménu dospěli, odkud k nám přišlo a kolik těch Janů, potažmo Honzíků, máme v České republice, dovíte se při zítřejším ranním vysílání a možná budete překvapeni. No a to nebude samozřejmě zdaleka všechno. Během rána i během celého dne budeme soutěžit a také zpívat. To vše zítra od 6. hodině raní. Tak přeji krásný den. Pořádně se napijte, něčeho nealkoholického mohli doporučit, protože teploty dnes budou atakovat 30. Tak hezký poslech a zítra úderem 6. se na vás budu ve vysílání Country Rádia zase těšit na slyšenou.
2: Country počasí.
3: Dnes bude na Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a ujediněle čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů Celsia.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
6: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
5: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
6: Suzano.
5: Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
6: O Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
5: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
6: Zuzano.
5: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
7: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté 60ky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba, skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio.

Hodně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

Tak jsme se prošli krásnou ulicí Baltimore, máme za sebou jak cover od Tex-Menu, tak originál, který zpěl Bobby Bear, ale já vás pozvu na další procházku, nebo vlastně pozve nás Petr Teringl z Klubu českých turistů. No a protože přichází horké léto, tak pochodu ubývá, ale o tom si řekneme už více právě v tomto týdnu, kdy máme poslední dvě pozvánky a dovíte se, že vlastně léto pak máte ve svých rukou, abyste se pohybu věnovali neorganizovaně, abyste hodně odpočívali taky kromě jiného a že vrátit se můžete na pochody s Klubem českých turistů zase na podzim, respektive úplně na konci srpna, na začátku září. Ale k tomu všemu, jak říkám, slibuji, se dostaneme během týdne. Dnes nás čeká pozvánka na dnešní pochod a je opravdu moc pěkný, poslouchejte už za chviličku v kukátku Country Rádia. Nezapomeňte také, že soutěžíme celý tento týden, možná, asi ano, v této hodině padne heslo, které pro vás je důležité, takže neodcházejte nikam daleko. A nebojte se, přeslechnout ho nemůžete, já na to včas upozorním, protože, jak říkám s oblibou, bát se je to poslední, stačí prostě pořádně poslouchat, ale to byl taky hodně oslý můstek, protože před námi je Věra Martinová a její tandem. Hezký poslech.

0: Zkrátkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka od Petra Teringla z Klubu českých turistů, to znamená dejme se na pochod. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak co pro nás máte?
2: Dneska mám radost, že můžu pozvat na pochod do Vysočan. Z Vysočan totiž delší dobu nebylo možné startovat pochody Prahou turistickou, protože nebylo možné projít oblastí okolo nádraží. Mm-hmm. Teď už je všechno opraveno, takže zvu všechny turisty na pochod Proseckou naučnou stezkou, která startuje u metra Vysočanská, u Lidlu v úterý 23. června, tradičně mezi 4. a 6.
1: Ano.
2: Ta trasa má asi 9 kilometrů, vede z Vysočanské přes Jetelku na Prosek, Proseckým skalám a potom do parku v Podviní, kde je cíl.
1: Pojďme ještě jednou zopakovat přesně tedy kdy, kde a v kolik hodin máme být.
2: Ano, takže pochod Proseckou naučnou stezkou v úterý 23. června, start od 4 do 6, metro Vysočanská u Lidlu.
1: Děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase trochu dopravních informací, pohled na koleje, pohled i na dálnice, začínáme na kolejích jako vždy, nemám tady žádné polodenní výluky, takže pohled spíš padá na to, jestli aktuálně je nějaký problém na trati a sice vidím v tuhletu chvíli, že z neplánovaných mimořádných událostí se řeší pouze nějaké nepravidelnosti v dopravě, to se týká trati 180 Plzeň hlavní nádraží směr Mnichov a potom také trati 170 Sklatov do Berouna. Celé to je o tom, že tam vlaky nabírají poměrně velké zpoždění, konkrétně Bavorský expres může mít až 100 minut zpoždění, takže sledujte pokyny dopravce. Koukám pro vás i na dálnice, zda tam se objeví nějaké aktuální zprávy, máme 11.30, D1 ještě stále aktuální, vypadá to, že na 31. kilometru ve směru na Prahu je havárie 3 osobních aut, tak tam se to bude možná ještě chviličku vyšetřovat, jinak vypadá to tak, že další dopravní nehody teď momentálně nejsou hlášeny, ovšem pozor, porouchané vozidlo třeba v husté dopravě mezi 199. a 209. kilometrem ve směru na Ostravu na D1 vás může zaskočit stejně tak jako pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jinak to porouchané vozidlo stojí tedy ale v obráceném směru na 204. kilometru ve směru na Prahu. Je tam blokovaný jeden jízdní pruh stojícími nákladňáky v pravém jízdním pruhu. Tak to se týče i výjezdu z dálnice a odbočovacího pruhu. Takže tam je ta situace opravdu složitá a hlavně velmi, velmi hustá doprava. Hustá doprava se dá očekávat i na konci, respektive začátku dálnice D5, a sice v oblasti Rudné směrem na Pražský okruh. Doprava je tam hustější, zatím se ale nedá hovořit o tom, že byste tam museli stát v koloně, takže to vypadá celkem dobře. Já vám všem přeji šťastnou cestu a šťastný návrat.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.

0: Michal Tučný a já pro vás mám připomenutí soutěže, o které jsem hovořil, protože my soutěžíme a sice o krásný pobyt, o wellness pobyt pro dvě osoby v hotelu Spa Chariklea a je to v Poděbradech. Jde o wellness pobyt na 3 dny a 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a wellness zóny, což obsahuje i saunu, páru, výřivky, knajpův chodník. A vy můžete tenhle ten krásný pobyt vyhrát, pokud budete velmi pozornými posluchači Country Rádia, protože my vám každý den vyhlašujeme nějaké to heslo platné pro ten který den. A vy z toho skládáte větu, která potom v pátek by vám mohla vynést tohleto vítězství, tenhle ten pobyt, protože v pátek, až vás vyzveme, tak ten první volající, který řekne celou výherní větu, tak právě získává tento wellness pobyt. No a heslo na dnešní den, tedy heslo na úterý zní, a teď pozor, srdce.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

0: Dopoledne končí, my si vyhráváme melodie známější i méně známé, hrané i méně hrané, krásné, ovšem naprosto všechny, ale teď na chviličku Proud muziky přerušíme, protože nás čeká předpověď počasí a polední zprávy Country rádia. Na to ovšem navážeme zase cover verzí a originálem a pak si dáme i trojici písní, která něco skrývá. Prostě začíná polední menu. Já vám přeji příjemný poslech a jestli teď se dáte k obědu, i dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přeháňek nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.
3: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu, tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: a Country Rádio samo sebou. Country Rádio.
1: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Skoro polovina Čechů, kteří jedou na dovolenou do zahraničí, si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky nebo třeba světla. Více než třetina si neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Pamatujte na to, že v zahraničí jsou pokuty mnohem vyšší než u nás. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď v ní nacházíme zalíbení znovu. Roste totiž počet lidí, kteří si v jeho evropské zemi rozhodnou koupit apartmán nebo třeba dům. Itálie na špici zájmu vystřídala i dříve oblíbené Španělsko. Pro představu, dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se na S-realitách aktuálně nabízí za zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Obce na Hodonínsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo, jsou už konečně skoro opravené. Mikulčicím zbývá opravit školu, město Hodonín pokračuje například v obnově bažantnice. Jak to po 5 letech vypadá v Lužicích, přiblížil starosta obce Tomáš Klásek.
2: Část té dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Jedete sem, tak tady už vidíte všude, když si budete z okna, vidíte stromy, tam ty stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
1: Sucho i povodně, obojí se musí regulovat.
3: Hranice na Ašsku zahajují velký projekt zaměřený proti suchu a povodním. Společně s bavorskými partnery se pouští do boje s klimatickými změnami. Cílem je prostřednictvím přírodě blízkých opatření na ploše 49,5 hektaru zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu a stabilizovat místní klima.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě za fotbalem. Nevídaná situace nastala v Liberci. O víkendu zahájil s týmem přípravu Lukáš Hulka jako posila z Bohemky, ale stoper se ještě musí vrátit do Dělíčku. Tam má totiž smlouvu až do konce června a Severočeši nepožádali o jeho předčasné uvolnění. Ale Slovan tak potvrdil vlastně další posilu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech.

No tak slavný cover a také slavný originál, to byli Brontosauři a Glen Campbell, no a před námi je Karel Černoch KTO a taky Tony Linhart a Kamarádi z Hadí řeky. A v těchto třech písničkách bude ukryté nějaké společné tajemství, tedy soutěž, kterou pravidelní posluchači už dobře znají. Vy, kteří tu soutěž neznáte, přišli jste třeba k rádiu nově nebo pouze náhodně, pak vězte, že soutěžíme o tričko Country Rádia Hezké a získá ho ten, kdo jako první po odehrání třetí písničky řekne, co objevil jako společné téma třech písní. Těch témat tam může být víc, ale pokud trefíte to správné téma, tak vás to tričko nemine. Pokud budete samozřejmě první. Takže Karel Černoch a Ráno plný pohody, KTO, Kluk jak jedle a Tony Linhart a Kamarádi z Hadí řeky, Syn můj. To jsou písně, ve kterých se orientujte.

0: Tak dozněla třetí soutěžní píseň a telefon s číslem 210-323-333 by měl být pro vás volný, což také je, i když v podstatě už je zase hned obsazený, ale neměl by to být takový kumšt, pokud jste poslouchali velmi pozorně a měli byste poznat na první dobrou. Uvidíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ahoj Milane, zdravím do rádia, Pavle ze Šumavy.
0: Ahoj Pavle ze Šumavy, taky tě zdravím a povídej, co jsi tam objevil jako společné téma, schválně.
1: Našel jsem tam nějakýho kluka, syna, hocha.
0: Jo, syn, to je to správně. Potomek mužského pohlaví, řekněme, tedy syn, přesně tak, to se tam vyskytovalo a znamená to, že tričko je pro dnešní den tvoje, gratuluji. Jak jsem říkal, není to nějak složité, ale ono taky v tomhle horku, kdybych chtěl nějak moc ještě zahřívat mozkové závity, jak je na Šumavě?
1: No je to pod mrakem, ale zase tady nesprchlo.
0: Nesprchlo, jo, zatím.
1: Ale vzalo to tam Prachaticko a Strakonicko to vzalo.
0: Jo. No tak dobře, no, tak jsou horka, tak to k létu konec konců patří, jsou bouřky, to k létu taky patří, hlavně se modleme, ať udělají co nejméně škod, ale jisté je, že když se vrátím zpátky k soutěži, tak tričko mám připraveno pro tebe, tak mi vydrž na telefonu, já ti řeknu co a jak, ano?
1: Jo, díky moc, díky.
0: Není vůbec jo, taky, ahoj, díky. No a pokračujeme dál, teď už normálně polední menu, tedy normálně ne, protože je úterý v tandemu, to znamená dvě písně od jednoho interpreta, od Petry Černocké, od Vojty Kyďáka Tomáška, anebo třeba od Ivana Mládka. Příjemný poslech vám přeji a nabízím hned teď krásnou a hloupou.

0: Jenom na malou chviličku teď přeruším proud krásné muziky, a to proto, abych řekl, že 23. června je napsána v kalendáři Zdeňka, takže jestli nějakou znáte, nezapomeňte s gratulací. Já znám třeba svou tetu, tímto směrem přeji pochopitelně všechno nejlepší, ale také ostatním Zdeňkám, které třeba neznám, ale poslouchají Country Radio, posílám rovnou dvě písničky.
1: Úterý v tandemu na Country Radio. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: práci nedaří, či trápí-li mě žena Kačenka. Náladu mi spraví jedině nakrájená černá tlačenka. Kousky masa v řezu vytvoří, obličeje mapy pohoří. Když se zahledím do tlačenky, přicházím na jiné myšlenky. Ejhle Austrálie, ejhle Sicílie, ejhle doktor Skála, ejhle Zéland nový, a tady vidím páva, a tady zase hrocha, tady vidím šváva.
1: A je opravdový!
0: Tlačenku mi v krámě vymění, získám zase nové obrázky, moje tlačenkové procházky, nejlepší

Vysvětlovat odborníkům, jako jsou posluchači Country Rádia, jaké je propojení mezi festivalem Porta a trampskou muzikou, no tak to je asi zbytečné, ale pokud byste přeci jen chtěli slyšet něco o historii, současnosti anebo budoucnosti Porty, můžete. Dnes v trampských tamtamech bude povídání s Jirkou Vondráčkem a tématem bude právě Porta, která slaví letos 60 let.

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

0: Opera zve sedm, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prim.
1: Pojďte špítej.

0: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.
1: Přečtení už není

A tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy, ne po tom, co toužej lidi, já měl přání pouhý. Já jen

0: Polední menu je u svého konce, ne však čas vymezený na oběd, takže pokud ještě obědváte, přeji vám tak jako každý den dobrou chuť. No a před námi je 13. hodina, tu doprovodí předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak, protože je úterý v tandemu, zase cover verze a předloha, ale dáme si i písně od jednoho interpreta a to rovnou po dvou, tak jak je to dnes celý den. A tam se můžete těšit na Vabiho, Daňka, Michala Tučného a nebo třeba Caroline Carter. Nebude chybět i nějaké to kukátko, takže poslouchejte Country Rádio, buďte s námi a užívejte si dnešní den s datem 23. června.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodní až oblačno a ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přeháňek nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif v ušlíně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u peněz. S 5000 bankovkou přijde pravidelně do styku málo kdo. Přesto v Česku roste počet bankomatů, kde ji lze vybrat. Zatím tuto službu ale nabízí pouze jediná banka. Je to česká banka Moneta Bank. Netýká se to ovšem všech bankomatů. 5000 můžeme vybrat pouze na asi 20 místech. Odhalit Alzheimerovu chorobu v raných fázích onemocnění není vůbec snadné. Mnohé příznaky lze považovat za běžné projevy stárnutí nebo únavy a přetížení. S identifikací prvních příznaků by mohla pomoci aplikace DigiDiadem, kterou představili výzkumníci ze Západočeské univerzity v Plzni, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Ten, kdo si jejím prostřednictvím udělá test, se dozví především to, jak je na tom s pamětí a řečí. Na Ještědce vydáme s Blankou Holoubkovou.
2: Návštěvníky Ještědu čeká pohodlnější cesta po naučné stezce Padáky. V těchto dnech začala její obnova, která zahrne opravu mostků, povalových chodníků i schodů. V příštím roce se dočkají obnovy také informační tabule. Přibližně kilometr dlouhá naučná stezka vznikla v roce 2013.
1: O výhodách pro seniory teď Luděk Savana Urbánek.
3: Město Zlín chystá výrazné rozšíření výhod pro starší obyvatele. Od příštího roku budou moci seniori nad 75 let využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, což má podpořit jejich mobilitu i aktivní životní styl. Novinku už schválili zastupitelé, ta zároveň sjednotí pravidla s krajským dopravním systémem. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Sport je také o penězích a více než polovina sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá dostatek peněz na činnost. Vyplývá to z průzkumu České unie sportu. Zapojilo se do něj 2331 sportovních spolků z celé České republiky. Zásadní problém pro ně představuje financování kvalifikovaných trenérů. Na to nemá dostatek peněz 80% klubů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Každý svoje dveře zná.

0: Je po 13. hodině s vámi Milan Šmit a vy posloucháte Úterý v tandemu, tedy den, který pro mě znamená, že se snažím méně mluvit a více hrát, protože během takového dne můžete slyšet řadu písní, které normálně nehrajeme. A to si myslím, že je kouzelné, to na tomto dnu právě miluji, takže dávám co nejvíce prostoru písničkám. I tak ale nějaké to mluvené slovo přijde. Kromě Kukátka Country Rádia vám také prozradím, na co se můžete těšit zítra mezi 6. a 10. hodinou. Vlastně vám to neprozradím já, ale můj kolega. Teď už pojďme za další muzikou, před námi je Vaby Daněk. Příjemný poslech.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Pátkem Country Rádia.
1: Blíží se prázdniny a pokud chcete tento víkend čekání na prázdniny dětem ukrátit, můžete v Muzeu fantastických iluzí. Na telefonu je Pavel Kožišek a ten nás pozve. Pavle, dobrý den.
2: Ano, hezký dobrý den. Jako dárek za vysvědčení jsme připravili pro všechny děti do 15 let, které přijdou v sobotu a v neděli od 9 do 10 hodin kouzelnickou hůlku jako dárek a s ní se mohou naučit i čarovat. No a kde u nás v Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici 31, kde se můžete těšit na více jak 150 interaktivních a troufám si tvrdit i zábavní exponátů a pořídíte si skvělé fotky a zábavná videa. Promíte se v trpaslíka z obra. Půlka těla bude na jedné straně lavice, druhá zase bude na druhé straně lavice. Obří švejk vás uvězní v obřím politru a máme tam také spoustu zajímavých hádanek a starých optických klamů a iluzí.
1: Zábava pro každého, možná úplně závěrem. Řekněte nám, Pavle, stránky, ať se můžeme podívat, do čeho jdeme.
2: Je to www.muzeumfantastickýchiluzí.cz. Těšíme se na vás.
1: Já vám moc děkuji, také se těšíme a brzy naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace. Nejprve koleje v Praze. Z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace dochází od soboty 27. června do pátku 17. července k dočasnému přerušení a to k obousměrnému provozu tramvají v úseku Anděl Radlická. Linka číslo 4 je zrušena. Sledujte výlukové jízdní řády. Z dálnic se zaměřím na D5. Mám tady informaci o tom, že mezi 151. a 150. kilometrem ve směru na Rozvadov jsou práce na silnici a je tam zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. Počítejte s tím, že při hustějším provozu se tam můžete trošičku zdržet. Stejně tak počítejte se zdržením mezi 40. a 36. kilometrem ve směru na Prahu. Tam jsou práce na silnici a je tam uzavřený levý jízdní pruh. K tomu přidejme to, že na příjezdu do Prahy houstne doprava při napojení na Pražský okruh. I tam se připravte v případě, že doprava ještě trošku zhoustne, že si trošku postojíte. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio. Country rádio. Nově i v DAB+. Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Rosemary, co zbývá. A než si dáme Alabamu, tedy americkou country, tak vás pozvu na zítřejší ráno, nebo vlastně, jak jsem řekl, už po 13. hodině pozve vás samotný protagonista zítřejšího rána. Ale ať víte, na co můžete čekat mezi 6. a 10.
1: Ahoj Milané, zdravím všechny posluchače Country Rádia. Pokud si vzpomínám, drahý kolego, tak ty jsi měl svátek nedávno. Ovšem, my také musíme myslet na jiné oslavence. Pokud se jmenujete třeba Jan, pak vězte, že zítřek bude patřit pouze vám, protože právě Jan, nebo chcete-li Honza, zítra slaví svátek. Jak jsme k tomuto jménu dospěli, odkud k nám přišlo a kolik těch Janů, potažmo Honzíků, máme v České republice, dovíte se při zítřejším ranním vysílání a možná budete překvapeni. No a to nebude samozřejmě zdaleka všechno. Během rána i během celého dne budeme soutěžit a také zpívat. To vše zítra od 6. hodině raní. Tak přeji krásný den, pořádně se napijte, něčeho nealkoholického mohli doporučit, protože teploty dnes budou atakovat 30. Tak hezký poslech a zítra úderem 6. se na vás budu ve vysílání Country Rádia zase těšit, naslyšenou.

0: Dostali jsme se až před 14. hodinu. Tahle ta hodinka nabídla nějaké to zvaní, ale není ještě u konce. Já vás pozvu také na svoje dva pořady na dopolední kávu v tomto týdnu. Pokud budete poslouchat celý týden, tak ve čtvrtek nás čeká od 11 hodin milá návštěva z planetária a budeme si povídat o tom, co je nového v tomto směru. A pak v pátek jsem si pozval mladou spisovatelku, která je momentálně na mateřské dovolené, ale napsala moc hezkou knížečku pro děti. Takže pokud vás zajímá i tohleto téma, tak zase v pátek mezi 11. hodinou poslouchejte dopolední kávu. Aby toho zvaní nebylo dost, tak před námi jsou tedy kulturní tipy po 14. hodině. Do té doby ale ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přeháňek nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
1: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárky.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak jsme ni Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová. Country Radio.

Tohle je moc krásná melodie a my jsme si ji mohli dopřát rovnou dvakrát. Valdemar Matuška s Olgou Blechovou a skupinou KTO a také The Oak Ridge Boys. Milan Schmidt vám přeje krásné odpoledne. Zase nebudu moc mluvit, ale budeme krásně hrát Dolly Parton, Pavel Dobež například, anebo Hoptropáci. Bude ovšem také tulácká stezka. Na to prosím nezapomeňte. K tomu nějaké to kukátko country rádia, prostě běžná úterní hodinka.

0: anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Jak v posledních dnech hodně zdůrazňují, blíží se prázdniny, tak budeme hodně myslet na děti, jak je zabavit. A místo, kde se děti rozhodně zabaví, zná určitě můj další host na telefonu, protože tím je pan Křeček. Dobrý den, pane Křečku.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Tak pane Křečku, vy jako jeden z nejvýznamnějších sběratelů lega a také provozovatel mnoha míst, kde se s tímto můžeme pobavit, tak vy byste nám asi řekl, co je u vás nového a kam můžeme vyrazit.
3: Máme spoustu novinek. Největší novinka je asi v Pražském muzeu na Národní třídě, jedná se teda o muzeum lega. A tam je absolutně největší novinka, úplně nová herní zóna. Za spoustu a spoustu nákladových prostředků jsme tam vybudovali nový hrací centrum pro děti. Dále jsme tam udělali úplně nový expozice starých modelů, takže návštěvníci tam uvidějí absolutně, absolutně raritní kusy, ano, který se nám podařilo sehnat. Ta historie úplně tam dýchá na každého. A dále jsme vytunili, lidově řečeno, náš Lego hotel v Kutné Hoře,
2: ano,
3: kde jsme postavili normální dům z lega.
2: Aha.
3: Takže vlastně děti přijdou a vlezou do domečku celého z lega. No a samozřejmě manželka, jak se stará o tu krásnou zahradu, tak ji zase vylepšila. Zase tam přibyla nová atrakce, aha, takový malý vodní svět, no hrozně zajímavý. Další muzeum vlastně, který je ve Špindlerově mlýně, tam přibyla úplně nová expozice květin.
2: Aha.
3: Protože Lego jako vydává tovární sety kytek, tak ano, my jsme samozřejmě zareagovali a už ta sbírka je asi 40 kytek, tak jsou všechny vystavený ve Špindlerově mlýně. A pak je muzeum v Poděbradech, kde se připravujeme vlastně na taky novou expozici, ta se zatím nestihla, ale muzeum je krásný.
2: Aha.
3: No a to je z těch novinek vlastně všechno.
2: No tak já, když jsem na začátku říkal, že patříte k nejvýznamnějším sběratelům lega, tak vy jste se pousmál, my jsme se delší dobu neslyšeli, ale já myslím, že to stále platí, že ta vaše sbírka je úctyhodná, ne?
3: Takhle samozřejmě jsem zapsán stále v Guinnessově knize rekordů jako největší sběratel na světě.
2: Aha.
3: Takže je potřeba tu sbírku vidět a ona se skládá ve všech pěti muzeích. Takže
2: jasně,
3: ideálně, když přes prázdniny, prostě děti, návštěvníci, i důchodci, je to pro všechny věkové generace, aha, navštívej všech pět muzeí. Uviděj celou sbírku, která je zapsaná v Guinnessovce.
2: No a to si myslím, že to je to jednoznačné doporučení od člověka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch pěti míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
3: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme pět muzeí teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, v Kutné Hoře, přímo u Kostnice jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
2: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
3: Vám taky a všem posluchačům Lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
2: Je to tak, mějte se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.
1: Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu.

0: tvůj Exxon Valdez.
1: S Country rádiem na cestách.
2: V minulé hodině jsme koukali na koleje do Prahy, teď koukám do Ostravy a sice počítejte s tím, že do neděle 31. října z důvodu rekonstrukce podjezdu železniční tratě na ulici Hlučínské dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 8 a 14, které dočasně nebudou obsluhovat zastávky v úseku Sad Boženy Němcové, Přívoz a Hlučínská. I v tomto případě sledujte pečlivě výlukový jízdní řád. Koukám pro vás na dálnici D1, hodně frekventovanou, počítejte s problémy v okolí exitu 96 ve směru na Ostravu, jsou tam práce na silnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a provoz je veden po vybudované provizorní rampě. Tam se nám tvoří zácpy a při husté dopravě tam je větší zdržení. Navíc nám tam dnes komplikují situaci i nějaká porouchaná vozidla, takže pokud projíždíte tímto úsekem, tak dávejte pozor. Jinak hustá doprava samozřejmě, že i na hranicích a také na příjezdu do Prahy. Určitě počítejte s tím, že budete muset zpomalit mezi 25. a 23. kilometrem ve směru na Prahu. Jsou tam práce na silnici, stále se tam pracuje na mostu Šmejkalka, provoz je tam převeden do protisměru. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
3: Country Radio.
1: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Váďou na Country Radio.
4: Nahlédneme do historie.
5: Chybět nebude anketa?
4: Ani pohled do kalendáře.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.

Respekt, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Poštovní dvůr v Karlových Varech. Historická památka Poštovní dvůr se nachází na okraji lázeňské části města v těsné blízkosti sanatoria Richmond, nedaleko Lázní 1 a Grand Hotelu Pup. Vysoce stylová luxusní restaurace s původní studnou a krbem, dřevěným stropem a podlahou je vyzdobena exponáty z muzea obchodu. Poštovní dvůr v Karlových Varech původně sloužil samozřejmě k ustájení poštovních koní. Postupně se však z tohoto místa stal oblíbený cíl lázeňských vycházek. Brzy tam tak byla vybudována výletní restaurace a Poštovní dvůr se stal místem častých sešlostí lázeňské smetánky. Od té doby je Poštovní dvůr také významným společenským a kulturním centrem, které svou návštěvou poctila nejedna významná osobnost. Budova je postavena v duchu klasicismu, hlavně v interiérech se však setkáte i s romantismem. V Poštovním dvoře vzniklo postupně několik reprezentačních sálů a dalších prostor. Najdete tam například taneční pavilon se zastřešenou terasou, zahradní pavilon a další krásná místa. Stejně jako dříve je i dnes Poštovní dvůr významným místem pro konání rozličných kulturních a jiných společenských akcí. Mimo těchto událostí můžete Poštovní dvůr využít jako zastavení na výletech po Karlových Varech a jejich okolí. Menu tamnější restaurace vás jistě nesklame, stejně jako její příjemné prostředí. Celý areál přiléhá z jedné strany k silnici Karlovy Vary Mariánské Lázně a ze strany druhé sousedí s městským parkem. Další informace o Poštovním dvoře v Karlových Varech hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.

0: Ode mě je to pro dnešní den úplně všechno, je tady 15. hodina, je tady také Miloš Keller, čeká vás tedy příjemné odpoledne v tandemu právě s Milošem, ale nezapomeňte také na Trampské tantamy, kde bude Jirka Vondráček, další náš kolega společně s Kubou Jirouškem, probírat 60 let Porty. Krásný festival, který máme rádi, takže kdo ví, třeba se dovíte něco nového. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, mějte se moc fajn, teď ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodní až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přehánik nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Stále více Čechů se rozhoduje odejít do penze dříve, než jim vznikne nárok na řádný důchod. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o předčasný starobní důchod zažádalo přes 5000 lidí, což je více než dvojnásobek před rokem. A podobně rychlé tempo žádostí očekávají úředníci i do konce roku. Česko zaostává za evropským průměrem v počtu elektromobilů, a to i přes podporu ze strany Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu. A nebyly splněny některé stanovené cíle související s dobíjením. Například část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. U dopravy ještě chvíli zůstaneme. Pokud jezdíte po dálnici D10, určitě se vám bude hodit následující informace.
2: Druhý červencový víkend budou muset řidiči cestující po dálnici D10 v obou směrech počítat s uzavírkou části silnice mezi na sebe navazujícími exity. Kvůli bourání lávky pro pěší nedaleko Brandýsa nad Labem Starou Boleslaví bude objízdná trasa vedena dvěma různými směry.
1: Ve Znojmě už se zase smí s míčem do parku.
3: Tak už se zase může. Znojemští zastupitelé částečně zmírnili vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili možnost hrát na kolbišti v hradebním příkopu. Je tam mlatová plocha. Procházejícím už snad nehrozí riziko zasažení míčem od nevychovaných dětí z problémových rodin. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Teď za hokejem za velkou louži. Hokejový útočník Jason Dickinson podepsal v NHL novou smlouvu s Edmontonem, kde dohrál minulou sezonu po příchodu z Chicaga. S Oilers se dohodl na 5 let za $20 milionů, tedy skoro 420 milionů korun, a nestane se začátkem července volným hráčem. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

plát, na pršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plát, na pršáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, na pršáky neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr na pšáky neplatí.

úterním odpoledním vysíláním Country Rádia. V tandemu vás bude provázet Miloš Keller. Já tady v tandemu nejsem, jsem tu sám, ale nějak to dáme dohromady. Na úvod, jako obvykle, jedna písnička ve dvou verzích, Michal Tučný a Fešáci, co na Fešáky neplatí. A jako vzor jim posloužila písnička, kterou natočil Lonzo and Oscar, Hole in the Bottom of the Sea, v roce 1947. Velmi originální verze. A teď už dvakrát Věra Martinová, Johnny Cash nebo Kamiloti v Kukátku, pozvánka na festival na konci tohoto týdne, dopravní informace v půl a další informace o tom, co vás čeká v souvislosti s Country Rádiem v druhé polovině hodiny. Ještě jednou dobrý poslech a pokud možno v tandemu.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Po telefonních linkách si povídám s Janem Vokatým, členem skupiny Eureka. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A vy kromě toho, že hrajete, tak také pořádáte festival. Jaký festival, jak se jmenuje, kdy a kde je a kdo tam bude vystupovat? To už je na tobě.
2: Tak já zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych je pozvat na druhý ročník festivalu Na statku, který pořádá obec Pletený Újezd ve spolupráci s kapelou Eureka. A festival se bude konat 27. června od 14 hodin a mám příjemnou zprávu, vstup je zdarma. Zahrají tam kapely Eureka, V pohodě, Pavel Petrán a kapela Kudikam, Hluchavky a finále bude Dudas Band a 4 Promile.
1: Jsou někde webové stránky?
2: Webové stránky má festival přímo svoje, jmenuje se to festivalnastatku.cz, tam se můžete dozvědět další informace.
1: Takže úplně nakonec ještě jednou místo a termín.
2: Místo a termín je obec Pletený Újezd, přímo Na statku v Pleteném Újezdě a je to 27. června od 14 hodin.
1: A já ještě poprosím, trošičku specifikuji, kde je Pletený Újezd. Já to sice tuším, ale nebudu dělat chytrého a řekni to posluchačům, aby nějaké větší město v okolí, aby věděli, kam míří.
2: Pletený Újezd je na západ od Prahy, kousek od Kladna, první vesnice vedle Kladna, dá se tam dostat i městskou hromadnou dopravou.
1: Takže to je určitě pozvánka, která podnítí naše posluchače, aby se tam vypravili. Já ti za tu pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků a pěkné počasí.
2: A já přeju Country Rádiu hodně posluchačů.
1: Díky moc, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme komplikace zejména na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna, je za Vyškovem neprůjezdná. Odbočuje se na 230. kilometru, kde začíná kolona. Dá se jet přes Vyškov, ale tam jsou komunikace velmi ucpané. Kolona narůstá i na D46 ve směru od Prostějova na dojezdu k D1. D1 ve směru opačném, tedy od Brna do Ostravy u Rohlenky, je dopravní nehoda. I tam počítejte s dlouhou kolonou. No a D1 ještě jednou na dojezdu do Brna od Prahy. Kolona je od 180. kilometru. D11 z Prahy do Hradce Králové na 71. kilometru se pracuje na vozovce. I tam jsou kolony. A počítejte také s nehodami. V Praze máme aktuálně jednu na Kutnohorské, to je na průtahu Říčany. I tam jsou dlouhé kolony ve směru z centra. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Úterý v tandemu. A jdeme na další kousek. Country Radio.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pád.

Tohle byl dvakrát Pavel Bobek, za chviličku dvakrát Tammy Wynette, Stand By Your Man a Apartment No. 9. Teď mám ale pro vás jednu praktickou, výtvarnou a soutěžní informaci. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch, a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.

0: Instrumentálka Greenhornu uzavřela tuhle tu hodinku, zbývá ještě jedna hodinka Úterku v tandemu, ta začne hned po 16. Jednou písničkou ve dvou verzích od Texmenu a od Tennesseeho Ernieho Forda. Do té doby ale v tandemu Tomáš Adamec, nejprve jako informátor o počasí a poté jako zprávař po 16. hodině. A Miloš Keller se vám ozve po první dvojici písní, respektive jedné písnice ve dvou verzích.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodní až oblačno a ojediněle se budou tvořit přeháňky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přeháňek nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na dovolené. Některým Čechům, hlavně těm, kteří si bez alkoholu nedokáží představit dovolenou, se hodí následující informace. Chorvatsko omezuje dostupnost alkoholu ve večerních a nočních hodinách. Novela zákona o obchodě umožňuje zákaz alkoholu v běžných prodejnách i na čerpacích stanicích ve večerních a nočních hodinách. Jak moc přísné omezení bude záležet na rozhodnutí samosprávy v konkrétní destinaci. I po zbytek týdne bude velké horko. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají k 35, možná 36 stupňům Celsia. Je tedy opět důležité omezit námahu a dodržovat pitný režim. Náměstí Jiřího z Poděbrad je konečně opravené.
2: Rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba 471 milionů korun bez DPH je dokončena. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, zprovozněna byla kašna a prostranství má podle zástupců města propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou.
1: No a pokud vyrazíte do přírody, tak si dávejte pozor na zmije.
3: Radnice v Adamově na Blanensku varuje před výskytem zmije obecné v lesní lokalitě mezi ulicemi Komenského a Plotní. Podobné upozornění vydal nedávno také Kunštát, kde zaznamenali zvýšený výskyt hadů v chatové oblasti Kohoutov. I další města v kraji vyzývají návštěvníky přírody k obezřetnosti a také dodržování bezpečnosti. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ostrava v těchto dnech hostí mistrovství světa v hokejbale a českému týmu se zatím daří. Podrobnosti přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Čeští hokejbalisté zvládli i třetí zápas na domácím mistrovství světa v Ostravě. Po Kanadě a Finsku porazili vysoko 12-3 Švýcarsko. Dnes čeká český výběr derby se Slováky. Zápas začne v 18 hodin a 15 minut.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Je to poslední hodinka úterka v tandemu, zahájili Texmeni a Vrátě vyskočil v Buráky, písnička, která je americká lidová, česky textoval Jiří Falada. No a textoval podle předlohy, kterou v roce 1961 natočil Tennessee Ernie Ford. Dvě písničky od Jitky Vrbové, ta jedna ještě se skupinou Sepie, nic víc, nic míň. Také Willy Nelson a Petr Kocman přispějí do této půlhodinky. V Kukátku pozvánka na další festival, doprava v půl a další zajímavá akce související s Country rádiem v druhé polovině hodiny. I nadále dobrý poslech od Miloše Kellera.

0: Bátkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádio je to se mnou Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Když přicházíš do studia, tak to obvykle kvůli festivalu, kvůli dvou festivalům, teď tedy kvůli tomu prvnímu, který bude na začátku července. Jaký to je festival a kdo tam bude?
2: Je to festival Třebšínské zvonění, je 3. a 4. července, takže už za chvilinku. No a bude veskrze slavnostní, budou tam hrát Žalmán, Texmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Sporty.
1: Bude tam mít i spoustu doprovodných akcí, viď?
2: Bude tam samozřejmě výstava Evy Olmerové, protože Evě Olmerové by teď bylo 92 let a my jsme právě kvůli ní jsme založili takovou kapelu, nebo nechal jsem založit, kde Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, bude hodinu zpívat Eviny písničky a to bude teda paráda.
1: Občas u toho bývají i nějaké výstavy, třeba co se pamatuji.
2: Přesně tak, udělali jsme obrovskou panelovou výstavu Evy, kterou potom budeme, potom posuneme zase na Pikovice, ale teďka tady si ji jako užijou na Třebšíně.
1: Jak je to s možnostmi ubytování, občerstvení a podobně?
2: Občerstvení je samozřejmě na místě, je to tam mraky, skvělý jídla, skvělý pití a tak dále. Ubytování na třebšínských loukách, které jsou samozřejmě zadarmo, takže tam můžou lidi přijet už v pátek odpoledne a můžou si užívat jak pátek, tak sobotu, nic za to neplatí a může se tam i stanovat.
1: Jak to vypadá s webovými stránkami, pokud si posluchači nezapamatují všechno?
2: Webové stránky jsou jednoduché. www.třebšínskézvonění.cz.
1: No tak ještě jednou tedy termín, od kdy do kdy?
2: Termín je 3. a 4. července, v pátek je to od 6 hodin večer a v sobotu je to už od 11 až do noci.
1: Pozvánku na Třebšínské zvonění donesl na vlny Country Rádia Tomáš Tichý. Já mu za to děkuji a popřeji dobré počasí a hodně návštěvníků.
2: Díky, ahoj.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Stále je uzavřená D1 ve směru na Brno, za Vyškovem většina objízdných tras je rovněž velmi plná a doprava tam kolabuje. Na D1 jsou kolony už od D46, nenajíždějte tedy od D46 na D1. D11, dvoje omezení ve směru na Hradec Králové na 71. kilometru, ve směru na Prahu na 52. V obou případech se jezdí jedním pruhem a jsou tam kolony asi na 15 minut. D0 tentokrát kolony od D7 k D1 u Ořecha. Počítejte s tím, krátké kolony jsou i na D5 na dojezdu do Prahy. A kolony jsou i ve Strakonické u Zbraslavy v tom stoupání ve směru z centra kvůli pracem na vozovce. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskyní
0: hrou. Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhli vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
5: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
6: Jo.
5: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
7: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
8: No to já je super. Myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
7: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
9: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak tohle byl dvakrát Valdemar Matuška, za chviličku dvakrát Hana Horecká a stihneme zjevně i skupinu Pacifik. Pokud posloucháte vysílání Country Rádia pravidelně, tak víte, že v tomto týdnu soutěžíme o velice zajímavou cenu, totiž wellness pobyt pro dvě osoby v hotelu Chariklea na 3 dny, respektive 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a wellness zóny. Tam je třeba sauna, pára, výřivky, knajpu, vchodník a spousta dalších takovýchto krásných osvěžujících věcí. Celé je to v Poděbradech. No a pro dvě osoby do hotelu Chariklea, abyste tam jeli na 3 dny, tak musíte udělat to, že v pátek jako první, až kolega Milan Schmidt vás vyzve, řeknete heslo. Z toho hesla vám každý den zveřejňujeme jednu část. Ta část hesla pro dnešek je srdce. No a v pátek, pozorně poslouchejte, a kolega Milan Schmidt vás vyzve. A kdo bude první, tak právě tenhle pobyt získá. Musíte říct ale pochopitelně celé heslo a ve správném pořadí.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

0: Skupina Pacific dohrála a dospívala a znamená to, že ukončila také úterý v tandemu. Tak, zase za týden. A co bude dál ve vysílání Country Rádia? Po zprávách Tomáše Adamce písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v první polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný a také Fígl a dobroty Františka Mrsoty, v druhé polovině hodiny Country pod kapotou Vítka Pěkného. 19 hodin na život Trumpské, tamtami Kuby Jirouška. Tentokrát bude mít ve studiu jako hosta Jirku Vondráčka a budou si povídat o nadcházející portě, která bude na konci tohoto týdne. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním a k portě se také vrátí. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodní až oblačno a ojediněle se budou tvořit přeháníky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přeháník nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Legenda o napadeném účtu, falešný policista, bankéř a kurýr. I přesto, že policisté denně upozorňují na podvody, někteří ze strachu, že přijdou o své úspory, podvodníkům stále věří. Naposledy stála tato důvěra ženu z jihu Čech 1 300 000 korun. Peníze dokonce předala dvakrát v hotovosti neznámému muži na parkovišti v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí. Víc než kdy jindy je potřeba počítačová gramotnost, která je u některých lidí bohužel velmi nízká. Umělá inteligence se díky rozvoji jazykových i jiných modelů stává běžnou součástí našeho života. Práci začíná postupně usnadňovat také policii. Jde například o jazykový nástroj AIDA, který je určen pro pomoc policistům při kyberpodvodech. V testovacím režimu ji používají už stovky příslušníků. Během léta by ho chtěli začít dávat na další služebny a vedení sboru chce také dále rozvíjet oddělení digitalizace a umělé inteligence. O záchranu ohroženého sysla obecného se pokoušejí na Znojemsku.
2: Hezký dobrý den, správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a také Hnanic na Znojemsku. Připravuje tedy obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Projekt má v následujících letech propojit ochranu přírody s udržitelným hospodařením. Počítá také s obnovou a dlouhodobou péčí o stepní a travnaté plochy, podporou migrace syslů mezi lokalitami a spoluprací s vlastníky pozemků a zemědělci. Cílem je vytvořit krajiny, kde bude příroda a šetrné hospodaření v rovnováze. Významnou součástí projektu bude také monitoring populace sysla a průběžné vyhodnocování součinností jednotlivých opatření. Na uskutečnění projektu se proto bude podílet i organizace Alka Wildlife, která se ochraně sysla obecného věnuje dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Fotbalista Lionel Messi je střeleckým rekordmanem světových šampionátů. Jeho další povedený výkon sledoval i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Lionel Messi zahájil mistrovství světa ve velkém stylu. V úvodním zápase se střelil hetrikem Alžírsko. Teď dvěma góly zařídil vítězství 2-0 proti Rakousku. Hvězdný Argentinec tak dal na mistrovství světa už 18 gólů, čímž o dvě trefy utekl dosavadnímu rekordmanovi Miroslavu Klozemu z Německa. Argentina tak na letošním šampionátu dala zatím 5 branek a všechny obstaral Messi, a to proti Rakousku ještě zahodil penaltu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím, zahrajte písničku Tisíc mil od Valdemara Matušky pro Zdeňku Šedivou ze Srního potoka u Mimoně, která dnes slaví svůj svátek. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu jí přeje dcera Zdena s rodinou, syn Jiří s rodinou a snacha Věra s rodinou.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Vládka. Prosím pro všechny své Country Radio, pana Černocha, aby měla ve dvou se tohle pisárne.
0: Dobře.
1: Děkuji a příjemné vysílání.
0: Tak jo, naschle, mějte se s kým.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosíme o zahrání písničky Až na vrcholky hor od Věry Martinové k svátku Zdeně Machiánové ze Želivy. S přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti a radosti z vnoučat. Písničku posílají a přejí Květa s Jardou z Tábora.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl. Párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě. A čím víc diváků, tím víc jsem

plně splynou. Těžko najít pro srovnání situaci jinou. Tak jich mám až po okraj, ne jeden hrníček, a kdo má největší, snad vítatroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den a další.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

0: Hudičky na přání na Country Rádiu.
1: Můj tatínek Zdeněk Polák dnes 23. června slaví krásné 81. narozeniny. Tati, přeji ti hlavně hodně zdraví a víc optimismu do dalších let a posílám písničku od Michala Tučného, abych tu žil, píše naše posluchačka Jana.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, dovolil jste se tady do písniček na přání, tak jaká to bude a pro koho?
1: Já bych se chtěl pro všechny posluchače, co poslouchají, zahrát od Vyčítala Bůh mi seslal krásné ráno.
0: Dobře, zahrajeme to za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdrovočí

a vajgů se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou, co já vím. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým. Tak dopil jsem pár píváků, dal první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl hopnou náruč a nějak cítil, že mám všechno, nechci víc.

cítím mocnou sílu Boží. Mír jež mojí duši dal. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškod už se smál. Travou cesta, ne cesta, a smutek odojet ránem, tak jak cár.

konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Nejprve jedna polodobrá zpráva, D1 u Vyškova ve směru na Brno už je průjezdná, jezdí se jedním pruhem, kolona je ale stále delší než 10 kilometrů. 22, to je tah mezi Strakonicemi a Horažďovicemi. Za Katovicemi u železničního přejezdu je silnice neprůjezdná, havarovalo tam osobní auto. A ještě Pražský okruh u Ořecha jsou kolony v obou směrech, delší je ve směru k D1. A v Praze se také regulují vjezdy do tunelu Blanka. Počítejte s plnými objízdnými i přístupovými komunikacemi. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: A jsme v druhé části dnešních písniček na přání. Po dopravě budeme trošku improvizovat. Přála bych si píseň Anděl zkázy, je to pro Františka. Snad se mu bude líbit, píše Gábina. Andělů máme v playlistu asi 25, ale Anděla zkázy ani jednoho, tak jsem vybral nějakého jiného. Snad se mu bude líbit. A přidáme ještě jednu. Prosila bych zahrát mému příteli a synovu otci Bohumilu Šuserovi tam nahoru písničku od Pavla Vožňáka Muž se srdcem kovboje. Dnes by mu bylo 65 let, píše Jana a syn Vítek se vzkazem Pořád nám chybíš, taťko.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte písničku Milé děti všem otcům. V neděli totiž byl Den otců a také jako vzpomínku na mou matku, která by dnes měla svátek, píše Romana z Prachatic.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písně Okoř pro kolegu Richarda, který má dnes se mnou poslední šichtu a pak má dovolenou a mě bude smutno. Užij si dovču, přeje kolega Mirek.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude skoro jasno, přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky nebo bouřky. Na teploměru je od 24 do 30 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a možnost výskytu přehánek nebo bouřek. Teploty 27 až 32 stupňů.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dar.

0: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin. Připraveny jsou pro vás dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Vláda je tu s dalšími sliby. Prý se nejdřív zaměří na nastavení důchodů pro náročné profese a až potom na strop důchodového věku na 65 let. Tak to lidem vzkazuje Andrej Babiš. Ministerstvo práce původně navrhovalo, že se věk nástupu do penze zmrazí od příštího roku. Tak to ale ani přes sliby nebude. Podle studie může v Česku do 10 let skončit až 60% kamenolomů a vyčerpat se může i většina otevřených ložisek štěrkopísku. Stavbaři varují, že nedostatek kameniva může prodražit a ohrozit velké dopravní projekty, včetně silnic, železničních staveb a plánovaných vysokorychlostních tratí. Dopravní omezení u krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně před prázdninami skončí, protože práce silničáři přesunou jinam. To znamená, že uzavírky a omezení tak řidiči mohou očekávat jak ve Zlíně, tak i mezi Zlechovem a Buchlovicemi nebo na Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťku. Současná vlna veder, se kterou se Evropa potýká, prudce zvýšila zájem o led. A je to jako každý rok. Prodávají se klimatizace, větráky i výrobníky ledu za ceny vyšší než obvykle. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně před závody narušil dron. Policisté pilota chytli. Přestupek oznámili úřadu civilního letectví a teď se může těšit na pokutu. Hospodáři se snaží zabránit tomu, aby se letos opakoval hromadný úhyn ryb u jezu na řece Dyji v Bulharech na Břeclavsku. Před rokem tam uhynulo 30 tun ryb. Odborníci z brněnské Mendelovy univerzity dospěli k závěru, že událost vyvolal extrémní rozvoj sinic. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek ne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače skvělého Country Rádia a zejména ty, co se rádi toulají a výletují. Dnes vás pozvu na Poštovní dvůr v Karlových Varech. Historická památka Poštovní dvůr se nachází na okraji lázeňské části města v těsné blízkosti sanatoria Richmond, nedaleko Lázní 1 a Grand Hotelu Pup. Vysoce stylová luxusní restaurace s původní studnou a krbem, dřevěným stropem a podlahou je vyzdobena exponáty z muzea obchodu. Poštovní dvůr v Karlových Varech původně sloužil samozřejmě k ustájení poštovních koní. Postupně se však z tohoto místa stal oblíbený cíl lázeňských vycházek. Brzy tam tak byla vybudována výletní restaurace a Poštovní dvůr se stal místem častých sešlostí lázeňské smetánky. Od té doby je Poštovní dvůr také významným společenským a kulturním centrem, které svou návštěvou poctila nejedna významná osobnost. Budova je postavena v duchu klasicismu, hlavně v interiérech se však setkáte i s romantismem. V Poštovním dvoře vzniklo postupně několik reprezentačních sálů a dalších prostor. Najdete tam například taneční pavilon se zastřešenou terasou, zahradní pavilon a další krásná místa. Stejně jako dříve je i dnes Poštovní dvůr významným místem pro konání rozličných kulturních a jiných společenských akcí. Mimo těchto událostí můžete Poštovní dvůr využít jako zastavení na výletech po Karlových Varech a jejich okolí. Menu tamnější restaurace vás jistě nesklame, stejně jako její příjemné prostředí. Celý areál přiléhá z jedné strany k silnici Karlovy Vary Mariánské Lázně a ze strany druhé sousedí s městským parkem. Další informace o Poštovním dvoře v Karlových Varech hledejte například na webu kudyznudy.cz. Kdyby vám náhodou přišlo na mysl nějaké pěkné místo na toulání a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, tak mi o něm napište na e-mail tulák@countryradio.cz. Pěkný den vám přeje, Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: voňavou trávou.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, u čaje o šesté. I dneska budeme grilovat a budeme grilovat bochník chleba. Je to zapečený bochník se sýrem, což může být vynikající příloha ke grilovanému masíčku. Takže budeme potřebovat jeden menší bochník dobrého žitného chleba. Několik stroužků česneku, tím bych nešetřil tedy, asi třetinu hrnku čerstvé petržele, 2 lžíce oleje, 3 lžíce másla a 120 gramů sýra a sůl. Oloupané stroužky česneku, petrželku a olej vložíme do mixéru. Mixujeme, dokud nebude česnek nasekaný na menší kousky. Plátky sýra, nějakého tvrdého, nakrájíme na 3 cm čtverečky. Na pánvi rozehřejeme máslo. Jakmile je rozpuštěné, přidáme posekaný česnek se špetkou soli. Povaříme asi 2 minuty a hlavně nezapomeneme neustále míchat. Česnek nesmí zhnědnout. Poté sundáme z plamene. Rošt v troubě anebo grill si nastavíme pěkně a tu troubu bychom měli předehřát na 190 stupňů Celsia. Ostrým nožem uděláme šikmé zářezy po celém chlebu a z obou stran, tak abychom utvořili takovou jako mřížku. Ale musíme dávat pozor, abychom ho neprořízli úplně skrz naskrz. Do těch zářezů, třeba lžičkou, nakapeme to česnekové máslo a do každého dáme několik těch sýrových čtverečků. Chleb přeneseme na kus alobalu, pěkně ho zabalíme a buď v troubě pečeme 10 minut, nebo pečeme na grilu. Pak sundáme vrchní část alobalu a ještě zapečeme, aby byla kůrčička, než se ten sýr kompletně rozpustí. Tak a já vám přeju dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kamil.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky, máme jednu novou, Branice Tábor až do 20. srpna. A pak ty další už známe, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod, Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dolní Poustevna, Bad Šandau, Vsetín, Půchov a Praha, Bubny, Praha, Masarykovo nádraží. Šťastnou cestu i s výlukami.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to je super.
7: Já myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Country pod kapotou.
1: Je tu vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Volanty, které nemají věnec ve formě alespoň podobný kruhu, mají být v Číně zakázány, to spolu s výsuvnými klikami dveří. Nesplní totiž nové čínské bezpečnostní předpisy. Futuristické volanty, které nepřipomínají klasický kulatý volant ani vzdáleně a spíš mohou připomínat řízení vesmírné lodi, v Číně zřejmě nemají budoucnost. Tamní ministerstvo průmyslu a informačních technologií vydalo návrh nové bezpečnostní normy, která by od 1. ledna 2027 prakticky znemožnila homologaci. Spolu s nimi mají zmizet z trhu i kontroverzní výsuvné kliky dveří. Důvodem konce volantů, které nejsou ani zdaleka kulaté, není estetika, ale přísná metodika nárazových zkoušek. Čínské úřady se totiž opírají o analýzu nehodovosti, podle které má mechanismus řízení na svědomí až 46% zranění řidičů. Nová pravidla tak vyžadují testování nárazu po celém obvodu věnce volantu v 10 přesně specifikovaných bodech. Tradiční kruhový volant totiž při nárazu slouží jako ochranný štít, zatímco u otevřeného kniplu hrozí, že tělo řidiče při sekundárním nárazu sklouzne někam, kam by to klasický volant neumožnil. Nařízení se v Číně kromě Tesly může dotknout například i značky Lexus. Všichni výrobci, kteří takové nevolanty na přání montují, se tam tak dostávají do neřešitelné situace. Jelikož jejich volantům chybí horní polovina, testovací body v těchto místech zkrátka není kam umístit. Bez splnění takových zkoušek ale testovaný model nedostane povolení ani k prodeji, ani k provozu. Nová pravidla mají nahradit standardy z roku 2011. Automobilky, které již vozy s výrazně nevhodným a neuzavřeným obvodem volantů na čínském trhu nabízejí, dostanou zhruba 13 měsíců na to, aby své modely upravili. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@radio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Tento víkend od pátku 26. června do neděle 28. června bude slavit Porta 60. narozeniny. Soutěžní festival, který dal od druhé poloviny 60. let prakticky vzniknout celé moderní tuzemské trampské, folk a country scéně, nabídne pestrý program oslav. O současnosti i historii Porty si budeme dnes povídat se skutečným srdcařem Porty, členem organizačního týmu a naším milým kolegou z rádia Jirkou Vondráčkem. Ahoj Jirko.
2: Ahoj, dobrý den.
1: V čem bude letošní oslava výjimečná? Kdy měla Porta skutečně na mále? A jaké poselství a možnosti přináší dnešní době? O tom všem si dnes budeme povídat. A hned první letošní gratulant a člověk, který na Portě strávil opravdu hodně času. Jaroslav Samson Lenk. A kdyby vás cokoliv zajímalo, chtěli jste se Jirky na něco zeptat, tak nám můžete napsat SMSku, e-mail nebo využijte naši mobilní aplikaci. Příjemný poslech!

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mému? Uhas

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl fír a netopír, jen smutek, že už

0: Ledíte Country Radio, pořad Remské tamtamy, ve kterých teď dozněl Jarda Samson Lenk, skladba Vandrovní. My tu máme Jirku Vondráčka a probíráme dneska 60. narozeniny Porty, ale já bych se teď vrátil trochu do historie, ne do tak velké historie, protože 60 let je dlouhá doba, ale chtěl bych se vrátit do roku 2006. Tehdy proběhl v Jihlavě vlastně ročník, který oslavoval 40. výročí Porty, a byl to propadák. Vaby Daněk tehdy řekl, to je dobré, aspoň nebudou fronty u stánku. Ale já se tě ptám, Jirko, co se tehdy stalo?
1: No, myslím si, že se tehdy stalo to, že došly peníze. V podstatě to, co mělo jít na reklamu, to, co mělo jít prostě na podporu té Porty, tak se někde nějak vytratilo a došlo tam vlastně ke změně předsednictví, přebírala to Anička Rojtová, a rok 2007, kdy už k tomuhle tomu převratu došlo, tak jsem říkal, Aničko, a kolik na to máš teďka financí? No a tu částku, která mi řekla, tak jsem říkal, no a za to se nedá udělat festival, že? Tak jsme se pustili do světa a začali jsme hledat tam, kde můžeme tu Portu, a teď řeknu fakt, stojící před propastí zachránit. No.
0: Ty jsi se dostal vlastně k Portě jak, Jirko? Ty jsi tam byl od roku 2004, že?
1: No, já jsem jednou dělal takový pořad někde v Českých Budějovicích, moderoval to Zdeněk Švager, a byl jsem předsedou svazu autorů interpretů, a říkal, hele, nechceš na Portu přijet do Poroty? Já jsem říkal, nebrně, já jsem popík. Já prostě, to by mě vykopali. Říkám, no ale seš přece, já jsem vás autor interpretu, skládáš písničky, poznáš přece, co je dobře, co je špatně. Říkám, no tak, jestli nemáš strach, no tak já tam půjdu. No a tak jsem se stal členem Poroty, pak jsem se stal i předsedou Poroty na určitý čas. A pak už, když jsme se stěhovali do Řevnic, tak jsem vymyslel, nebo navrhl, a sám jsem byl nositelem té myšlenky, abychom měnili Porotu. Aby prostě muzikanti, kteří jdou soutěžit, aby neměli pocit, ježiš, tady zase sedějí tyhle ty tři, tak to je jasný, že to nedostanu. Jo, i tohle to se řešilo.
0: Porta se do Řevnic dostala jak do Lesního divadla?
1: To vymyslela moje žena Hana.
0: Jo.
1: Právě když jsme v tom roce 2007 viděli to poloprázdný obrovský divadlo, ten amfiteátr v Jihlavě, betonovej, kde teda každý rok pršelo, to bylo ještě ke všemu, tak Hanka říkala, hele, doječte do Řevnic, tam je krásný lesní divadlo. Podívali jsme se na něj jako na fotkách a tak, tak jsme s Aničkou Rojtovou se sebrali, jeli jsme do Řevnic k panu starostovi, říkáme, pane starosto, my bychom rádi, ano, chci vás. Ještě jsme to ani nedořekli, co? A takhle začala ta éra Řevnický Porty.
0: Já si totiž myslím, že ty Řevnice k té Portě dneska už skutečně patří. To místo je vlastně nádherný přírodní plac, kde
1: je to půvabný.
0: Tak, kde se to i to tak vybízí k tomu kempování, že tam ty lidi můžou spát i pod čirákem vlastně, když je to opravdu příjemné. Jirko, já teď tady budu mít jeden živák, protože milí posluchači, Jirka dnes přines několik raritních živých záznamů z moderní Porty, dalo by se říct. Tohle bude rok 2011, kde si Honza a Franta Nedvědovi zaspívali zpívání. To bylo nějak těsně po tom, co oni se zasedali dokupy, že ano?
1: To už, musím to říct přesně, jo. To už byl druhý jejich společný koncert na Portě, protože ten první byl 2008. Já jsem z toho chtěl udělat, ale měl jsem to jenom na videu, tak by ten zvuk byl blbej. Ale tam právě došlo k tomu, že Franta seděl jako porotce a Honza se svým bandem hrál. A najednou Honza říkal, pojď, brácho, pojď si zahrát. No a tak ten Franta se, jako bylo to domluvený samozřejmě, ale Franta se sebral a šel na pódium a vyprskly tam samozřejmě i ty stánky.
0: Já teda pustím zpívání, nikoli stánky.
1: Jo, zpívání
0: a poté bych pustil Honzu Nedvěda mladšího a příbuzné, vlastně kde byl tehdy i Vojta Nedvěd, a to bude tvoje skladba, kterou jsem napsal společně se ženou Hankou Sorosovou, a tu bude zpívat i také Lucka Vondráčková.
1: Ty znám.
0: Takže ano, přátelé, musím říct, že skladba Kdo tě mám rád, kdo by náhodou chtěl navrhovat, že nepatří do tremských tamtamů, tak ho opravím. I tato píseň se dnes už hraje u Táborových ohňů. Tak příjemný.
1: Ne, to je kytarovka, to je jasný.
2: Měsíc trpělivě poslouchal to, čemu ještě včera říkali jsme zpívat.

0: Zpívala Lucka Vondráčková a kapela Příbuzní. I takovéto písně můžete dneska slyšet už u Táboráku. Vy posloucháte Tramské tamtamy na Country rádiu, kde máme Jirku Vondráčka, autora této skladby, a věnujeme se portě. Jirko, tento víkend od pátku 26. do neděle 28. června proběhne ono velké výročí. Řekni mi, jak jste tento rok přistoupili k programu?
1: No, cílem bylo pozvat tam co nejvíc gratulantů, kteří by se rekrutovali právě z těch, kteří už tu portu vyhráli. Což by v podstatě, jako, když to spočítáme, tak by to bylo 60 hostů, ale někteří už tady s náma nejsou, někteří nekoncertují, takže já mám pocit, že jsme asi tak na 30 lidech, kteří přijali pozvání, a pochopitelně jsme se dohodli i tak, že ano, vyhrál sportu, pojď to s náma oslavit, a jestli budeš chtít, zahrej, když nebudeš chtít, nehrej, nebo prostě jenom se jako přidej. No a většina oslovených, ať už to byl Xindl, nebo to byla Tereza Balonová a další, řekli, hele, já zahraju třeba 2-3 písničky. A takže vlastně najednou ten program se strašně zdynamizoval.
0: Nafouknul, viděl jsem, že na plakát se to skoro nevešlo.
1: Je to nafouklý, ale nejsou to samostatný celý ty koncerty, jak jsme zvyklí, jo, těch třeba 45-50 minut, takže každý prostě suknul ten svůj repertoár na to, aby to bylo součástí toho, ty oslavy, bude i dort.
0: A soutěžících je tentokrát jenom 14 finalistů, každý z jednoho kola, je to tak?
1: Ano, to jsme museli trošku zredukovat taky, protože to by se nevyšlo.
0: Možná bychom mohli posluchače upozornit na to, že vlastně sobota a neděle jsou absolutně vyprodané. Tam už možná se můžete koukat přes plot, ale
1: upozornili... Tam to jde přes plot, no.
0: Ale upozornili bychom vás, že na pátek ještě nějaká místa jsou, tak kdybyste si chtěli Lupen pořídit nebo tam vyrazit, tak se podívejte na web Porty. A Jirko, ty ještě si říkal v mezičase mi, že on bude nějaký stream, že kdyby to chtěli lidé sledovat, že je to sice taková náhražka, bohužel nemůžou být třeba všichni u toho v tu sobotu a neděli, ale jak se k tomu streamu dostanou?
1: No, v podstatě na webových stránkách Porty, tam určitě bude probíhat každý den a potom zpětně se na to budou moct podívat, nehledě na to, že ještě i na v tom areálu divadla letos jsme vymysleli tu věc, že tam bude led stěna, takže na této led stěně si ještě připomeneme ty, kteří už tam s náma být nemůžou.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale ještě jedna věc, co mě zajímá. Ty letos, a vlastně už jste to dělali i minule, jste rozjeli takzvanou SMS soutěž. To je vlastně jaký princip? Možná někteří posluchači to zaregistrovali večer ve vysílání Petra Kocmanem nebo u tebe v karavaně. Jak to vlastně funguje?
1: Já jsem si říkal, že když přijdou lidi na portu a tam je prostě 14 nebo 27 neznámých muzikantů a každý má 3 písně, tak 5 hodin neznámých písníček vnímnout je nadlidský úkol a ucho to nedá. Tak jsem si říkal, buď to, aby zpívali třeba i něco známějšího, anebo zkusíme už tu písničku promovat.
0: Jo, trochu dopovědomí.
1: Takže jsem přišel s tím nápadem té SMS soutěže, která vlastně dává příležitost nejenom soutěžit, ale seznámit publikum
0: s těmi 14 vlastně těch finalisty.
1: S těmi 14 písničkami.
0: Já bych vás upozornil, posluchači, přesně, pokud byste chtěli hlasovat pro některou z těch písní, najděte si opět web Porty, tam si můžete ty jednotlivé písničky poslechnout a poslat jim hlas. Pojďme zase za muzikou, pustíme si další letošní účinkující na Portě. První bude Vojta Kyďák Tomáško, tak toho nemusíme dlouze představovat, člověk, který je sportou skutečně srostlý. A poté zahrají Marien, to už taková novější tvář. Zahrají Tváře větru, skladbu.
1: No, novější si vem, že Portu vyhráli v roce 2005.
0: No, ale na tu dlouhou dobu je to ta novější tvář. A Víťa Troníček navíc má pod palcem jedno to kolo, že jo? Nějaký, ale
1: no,
0: teď nevím.
1: Východočeský.
0: Tak pojďme za nimi.
2: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

0: Takhle hraje skupina Marien ve vysílání Country Rádia v pořadu Tremské tamtamy, které dnes věnujeme 60. narozeninám legendárního festivalu Porta s Jirkou Vondráčkem. Jirko, ty už si to načal, že na tento rok máte i tu velkou specialitu, tu LED stěnu. Koho to napadlo? A je mi to jasný, že tebe. Ale co tam vlastně budete promítat?
1: No tak tam bychom si měli vzpomenout na Babiho, na Frantu Nedvěda, na písničky, které už dneska opravdu od nich neuslyšíme.
0: A jak to bude, já tě nechci úplně zpovídat, ale třeba to tam vy s Tonda Linhart jako se objeví a bude tam hrát nějaký, nebo jak to bude?
1: No, Tonda Linhart prostě najednou bude hrát z LED stěny a protože když si to vemeš, tak třeba já jsem točil Portu od toho roku 2008 celou dobu. Takže jsme tam měli vždycky štáb, ať už dobrý nebo špatný, ale pořád jsme to točili, takže my máme toho materiálu hodně, doufám, že ho představím nejenom na té LED stěně, ale že teďka k těm 60 nám vyprsknu další a další videa pro webové stránky a pro YouTube kanál. Možná bych to mohlo být i na YouTube kanálu Country Radio.
0: Třeba. Potom, co mě zajímá, říkáme to tady každý rok, ale myslím, že je důležité opakovat, co Porta dá vítězi? Myslím, že je to velmi pěkné. Za A je to ta kytara od Furcha. Mm-hmm. Jaká to bude letos?
1: Letos to je ta skládačka, ta cestovní, což já mám pocit, že asi tak před takovýma 8 lety přijel Franta Furch na Portu a přijel samozřejmě na Harley, nebo co to měl, a na zádech měl balíček a říkal, pojď se na něco podívat. Sundal báglík, vyndal takový tělo kytary, z toho těla vytáhl krk, nasadil to na nějaký ten zámek, zmačknul to a ono to hrálo naladěný.
0: Naladěný, to je neuvěřitelný.
1: To byl šok naprosto. Jo. Takže teď mě slíbil, že pro vítěze bude mít prostě tuhle tu skládačku.
0: Já jsem nad tím taky přemýšlel, nedávno přijel jeden kluk z kapely Sichravo na akci, vyndal to přesně, jenom to složil a začal hrát a říkám, jak je to možný? Jak je to možný? Tady člověk kladí furt jak blázen a tohle
1: tam
0: drží.
1: Tam jsou zámky, no.
0: Potom nahrávání u Helenky Rytířové.
1: Helenky Rytířové vše, no, to je vlastně taky od začátku, protože Helenka nám pomáhá celou dobu, pomáhala i s portýrama, takže když jsme začínali v Řevnicích, tak Helenka fotila, psala a tak dále a vlastně dělala grafiku. No a
0: jenom celou... možná bychom mohli Jirko upozornit, já myslím, že spousta lidí si to nespojí, ale to je nahrávací studio po Zdeňkovi Rytířovi.
1: Ano, ano.
0: Jo, myslím, že spousta lidí to neví tohle. No, takže...
1: A Helenka tam točil Michal Tučný spoustu jako svých hitů, že jo, se Zdeňkem a teď vlastně Helenka dělá i videoknihy, ale každý rok vlastně přijde vítěz a nahraje si tam buď to single, nebo třeba Vehyba, tam natočila asi 3 písničky, nebo dokonce 4. To přijde na to, jak je ten interpret připravený. Xindl X taky tam točil. Jo, čili
0: prostě dostanou tu možnost.
1: Mají tu možnost. A to si myslím je super, protože, co si budeme povídat, dneska už to je sice zase snadnější, jo, protože si to natočíš třeba doma, ty počítače a ty techniky jsou dostupnější, ale tehdy to bylo opravdu nehledě na to, že samozřejmě, když jsi ve studiu, když tě hlídá trošku hudební režisér a když ti říká, hele, přidej nebo uber nebo prostě něco a pak ti tomu dodá ten prostor, tak to je zase něco jiného. No a
0: to nejdůležitější asi?
1: To super důležitý je, že vlastně před 10 lety jsem začal s těma festivalama, který nabízejí, hele, ty jsi dobrý, já si tě vemu na festival. Dá se říct, že od roku 2008 to byl Tremský širák, který nám nabídnul jako vystoupení pro vítěze. No a tak se to nabalovalo a dneska vlastně je to 30 festivalů, kdy si pořadatelé mají možnost vybrat kohokoliv chtějí.
0: Z těch finalistů, co se tam objeví.
1: Z těch finalistů, tak vždycky říkám, kluci, myslete na to, že hrajete jako o život, protože když se budete líbit,
0: můžete se ukázat
1: budete jinde. Na folkovým chvojení třeba, nebo prostě nebo na...
0: Myslím, že štafeta partnerských festivalů Porty je asi to nejvíc, co se těm mladým začínajícím interpretům může dát, protože se můžou ukázat zase někde jinde. Pojďme zase za muzikou. Jirka přines další unikátní živák. Píseň, co mě učil listopad. Zpívá Vaby Daněk.
1: Ale
0: Ještě Petr Bende.
1: Ale ještě...
0: A potom ještě Krejcar.
1: Krejcar. On tam vlastně vystupoval s tou cymbálovkou.
0: Petr.
1: No, což bylo úžasné vystoupení. Dokonce tam v jednom ročníku jsem mu domluvil, že mu tam přišlo asi 30 holek a dětí, řevnický nočičky, takže s nima nastudoval prostě krásný sbor. A tady hrajou s Vabim prostě listopad. Aha, myslím, že to je docela dobrý.
0: A potom přihodíme Roberta Křesťana společně s Druhou trávou, zaspívají píseň velkého bardaté športy Vabiho Rivoli, zvláštní znamení Woodcraft.

0: Titulní skladba dokumentu Zvláštní znamení touha, který vlastně reflektoval stoleté výročí trampingu. Dneska se ale věnujeme 60-letému výročí Porty a máme tu našeho kolegu Jirku Vondráčka. Jirko, když se podíváš na Portu svýma očima, jaký význam pro tebe má a jaký si myslíš, že může mít význam pro mladé interprety v současné době?
1: Ona existuje pořád taková ta jako váha, kde se na jedné straně vkládají argumenty, že se soutěžit nemá, na druhé straně vidíme, že ty začínající nebo mírně pokročilí muzikanti a kapely nemají jinou možnost, nežli vstoupit do toho systému soutěže. A i když musím říct, že z toho mám strašnou radost v tom, že to není soutěž do krve. Že pořád je to v tom, že přijedou na vlastní kolo, potkají se, zaspívají si, mají možnost hrát na hezkou aparaturu s dobrým zvukařem, dostanou čočku od poroty, že něco dělají blbě, ale to je pořád pozitivní. Jo, čili pro mě ten systém celý Porty znamená strašnou podporu vlastně tam, kde média nepomáhají. Vlastně, když si to tak vemeš, tak je tady, já nevím, jedno, dvě, tři rádia, který hrajou folk a country, ale jinak...
0: Ale nejvíc my.
1: No jasně, tak se to taky, mám pocit, jmenuje country rádio, ne?
0: Je to tak. Tak jseš aby... tu správně.
1: No.
0: Já si myslím, právě jak jsi mluvil o tom střetávání těch kapel, to je tak nádherná deviza. Spoustu, vždycky, když jsou ty oblastní kola, jak ty lidi se potkají, teď, že jo, tak mezi sebou, že jo, okoukávají se, občas jeden přeběhne z tamté kapely zahrát si s touhle. No a potom, když jsou už ty Řevnice, tak to je taková nádhera, kdy večer se džemuje u těch různých, to a jsou ty party, to je neuvěřitelný. Ještě bychom měli zmínit e-portýr, ten teď trochu vstal z popela a zase...
1: Pomalu.

0: být několik muzikantů a psavců, kteří se jako, kteří souhlasili s tím, že by do nového Eportyra psali, a Jana Bílíková, což je zpěvačka kapely Meziměsto, mě kýval na to, že by se stala šéfredaktorkou.
1: Výborně.
0: Takže tohle je potřeba, aby ten tým opravdu věděl, kam se jde, a já si myslím, že když tohle to dokážeme, tak to bude zase kus důležitý práce. Jsme spojení i s Folknajmem. Jo, všechny ty lidi, kteří píšou o téhle tý muzice, tak říkali, hele, nám se to líbí, budeme ti tam psát jako věci, které se dějou po celé republice, a to by tím pádem mohlo být hodně zajímavý pro čtenáře a pro milovníky folk a country.
1: Jirko, co kdybys teď zaspíval ty s Martou Kubišovou?
0: Já jsem se řekl, že teďka s tím chrapotem, co mám, víš.
1: Máme tady další živák, který si přinesl, kdy Marta Kubišová byla na Portě a vy jste ji doprovázeli ještě s původním Vokoberem.
0: S Vokoberem, s Tomášem Berkou, no.
1: Takže to bychom si pustili, a poté nemůžou na Portě zkrátka chybět Zelenáči. Milan Krbec, to je taky takový srdcař Porty, tak ty by také zaspívali. A pak ještě se vrátíme a tak to nějak celé shrneme.
0: Jo, bezvadný, já jenom k tomu chci říct, že my jsme samozřejmě, než jsme měli zkoušku s Martou u nás doma a s Vokobere, tak jsme si to připravili. A samozřejmě jsme to nějak nafrázovali, to Ringoli. Ale ono najednou všechno bylo jinak. Protože Marta si to frázuje ne podle té nahrávky, kterou dělala před 40 lety, ale už si to, to takže
1: Jirko,
0: souboj...
1: nepřiznávej se k tomu, kde
0: ne,
1: je chyba.
0: To nebyla chyba. To byl souboj najednou najít, proto jsou ty zkoušky, že najdeš tu společnou řeč, a já myslím, že se na té Portě už to povedlo.
2: Dovolte, abych pozval na jeviště naši kamarádku Martu Kubišovou.

očekávali už sedmej den. Když jsem si vyjel sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím,

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: I tato píseň rozhodně zazní na letošní velké oslavě Porty, která slaví 60 let. Tento víkend od pátku 26. do neděle 28. června. Dneska jsme si o výročí povídali s Jirkou Vondráčkem. Jirko, v rychlosti na dotazy. Honza od Berounky píše, že nás zdraví a ptá se, jestli když přijde v pátek, jestli si bude moct za hotové peníze koupit vstupenku.
1: No, myslím, že ještě.
0: Ale na pátek.
1: Na pátek.
0: Dobře, takže posluchači, pokud byste chtěli dorazit, tak v pátek to ještě půjde, bohužel víkend je plný, ale jak Jirka říkal, budete to moc sledovat na tom streamu.
1: Nebo za plotem na té obrazovce.
0: No vidíš, ještě můžu být za plotem, jeden festival se tak jmenuje. Jirko, co ty osobně bys popřál Portě k těm narozeninám?
1: Aby vytrvala v tom lidském duchu. V tom muzikantském já, který ji charakterizuje celou dobu, a aby se nenechala zmást jako takovýma těma modernizačníma prvkama, protože úžasný na tom je právě to, ta symbióza krásné muziky, fajnových lidí, přírody, a to všechno dohromady nás těší, že tam můžeme jet a být přitom.
0: Zakončíme dnešní tremské tamtami posledním živákem, který si přinesl Jiří Suchý a všichni, co na Portě byli. Prosím tě, prozraď mi, jak se dostal Jiří Suchý na Portu.
1: Zavolal jsem mu.
0: A jak Jiří reagoval?
1: Byl úžasný. To bylo báječně. Já jsem právě říkal, že jsem ho, samozřejmě jsem ho měl celý život rád. Chodil jsem na něj do semaforu jako student divadelní fakulty. A právě jsem říkal, hele, my každý rok děláme oslavu určitého období. Dělali jsme vzpomínku na Zdenka Rytíře a tak dále. A my bychom chtěli udělat vzpomínku na písničky Semaforu. A Jirka byl okamžitě vstřícnej, říkal, jo, jasně, tak jak to uděláme? Jsem říkal, no vyberte vy písničky, který, takových šest, který bychom se mi tady naučili, nebo ta parta, co tady vždycky hrajem na závěr, no a my vás doprovodíme. Takže Jirka přijel, sedli jsme si v hotelu asi na hodinku, tam se zahrálo, jak to bude, jak budou začátky, no a šlo se do toho, takže i Věra Martinová zpívala sbory.
0: Perfektní. Jirko, moc ti děkuju za návštěvu a ať se Porta vydaří.
1: Děkuju a buďte věrní folku a country rádiu. Ahoj.
0: Milí přátelé, posluchači, to už bylo ode mě pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Kuba Jaroušek a budu se za týden těšit na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuji. Mě dovolte, abych se s vámi rozloučil písničkou, která je natolik známa, že si dovolím navrhnout, že kdo bude mít chuť si ji zpívat sebou, tak není na světě nikdo, kdo by mu v tom mohl zabránit. Krásný na tom je, že to je nepovinné. Kdo nechce, nemusí. Kdo chce, musí. Kdo neumí, nesmí. Je to tahle ta písnička. Můžeme?

0: Jiří Suchý.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté 60ky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba, skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný úterní večer s datem 23. června vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia, no a vítám vás také v mé pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Já když jsem dneska vešel do studia, tak jsem byl velmi překvapen, protože v tamtamech neseděl Kuba Jiroušek sám, což není ani tak nic divného, on tady má často hosty, no ale byl jsem velmi mile překvapen, že jsem tady uviděl mě velmi milou tvář, a sice Jirku Vondráčka, tak jsem ho tady ještě na chvíli zadržel. Jirko, ahoj.
3: Ahoj.
2: Jsem rád, že jsi neodešel, protože tě takhle hnedka hezky zneužiju. Ty jsi strašně slavný, ty jdeš z pořadu do pořadu vlastně teďka.
3: A to je sláva?
2: No to prej je sláva.
3: Já si slávu představuju tak, že ne, že přijdu z pořadu do pořadu, ale přijdu na jeviště a tam všichni šílej.
2: No tak tady šílí u přijímačů, Jirko.
3: Jo, jo.
2: Prosím tě, když jsme u toho šílení, já bych tě poprosil o jednu věc. Já jsem se tě vlastně na to ani nikdy neptal. Ty jsi samozřejmě složil desítky písní a jednu hezčí než druhou. Nezmiňuji ani Máš chuť majoránky, to všichni si myslím dneska doufám vědí, že to je tvoje dílo.
3: Nevím, člověče, jestli to vědí.
2: Tak milí posluchači, vězte, že Jirka Vondráček je autorem písně Máš chuť majoránky.
3: Jsme autory se Zdenkem Borovcem,
2: ano, se Zdenkem Borovcem.
3: Na to se často zapomíná a my hudební skladatelé občas děláme tu chybu, že řekneme, já jsem složil tu písničku. Ne, my dva se Zdenkem Borovcem. Ano. Složili tuhle krásnou věc, která se ano. povedla i zaspívat Karlovi Zichově. Já jsem mu za to hrozně vděčný, že vlastně to spojení senzační autor, ještě lepší textař a nejsenzačnější interpret a dohromady to dává ano. bomba. Ano.
2: No a já jsem moc rád hlavně, že ta píseň stále žije, přestože Karel už mezi náma dlouhou dobu není. Protože ty skvěle zpíváš, ty vlastně musíš zpívat nejlíp, co by autor. Ty sám víš, jak vlastně má správně zní. Ty tam vždycky k tomu říkáš, když to hrajeme na koncertech z Vokobere, i tu historku s nějakým tím tónem.
3: S tou nonou, kterou tam Karel zaspívá. No to, dostal jsem vynadáno, že kritizuju Karla, že to špatně zaspíval. Já jenom vždycky říkám.
2: No jasný, to není kritika přece.
3: To nebyla, to je fór, že jo.
2: Tak prosím vás, milí posluchači, kdybyste se chtěli dozvědět, jak to je s tou nonou v majoránky, tak přijďte někdy na koncert Vokobere a tam vám Jirka všechno vysvětlí určitě. A mě by, Jirko, ještě zajímala jiná věc, to už jsem ti zmiňoval, že tvojí další slavnou píseň Aprílové počasí, já jsem slýchal už jako malý kluk v rádiu ráno, když jsem se vypravoval do školy. A vždycky mi ta písnička neskutečně brala. Ona byla taková optimistická, vždycky mě naladila. Hnedka ráno, jak jsem pil jako malý kluk to kakavo, tak jsem u toho poslouchal z rádia, maminka si pouštěla.
3: A malkao si taky pil?
2: Ne, to jsem nepil.
3: Malkao ne, to,
2: malkao
3: jenom
2: ne.
3: Kakao, jo.
2: Tak někdy mi uděláš malkao, až přijdu
3: no,
2: k vám.
3: To je bomba.
2: Ty jsi mě naučil, Jirko, jíst vánočku s máslem, mimochodem.
3: Jo, to je, a cukrem.
2: No, a s cukrem, to jsi mě naučil ty, no. Výborný. Od té doby to je, prosím tě, jak to bylo s aprílovým počasím? Řekni nějaký příběh k tomu vzniku té písně. Já mám rád ty příběhy písňový.
3: No, já jsem vlastně v roce 85, strašný, viď? Jsem zkrátka dostal nabídku od manažera Hanuše Buncla.
2: Ano.
3: abych vystoupil s bacilama v pořadu Helena a Bacily a že tam budu dělat bratra.
2: Aha. Bratr bude dělat bratra, dělat nebo koho jiného.
3: Fakt je, že musím říct, že když se dva sourozenci dostanou na jedno pódium, tak vznikne taková zvláštní atmosféra silná. Jsem si uvědomil, jak to je třeba u Ulrichových, že prostě to začne nějak vyzařovat.
2: Je to zvláštní pouto, viď? Takový.
3: No. Něco tam je úžasný.
2: Ano.
3: A takže mě říkal, hele, já potřeba, ten Hanuš říkal, já potřeba, abys tam zpíval tak dvě písničky. No, tak jsem se a napsal jsem dvě písničky.
2: A bylo.
3: A přinesl jsem, říkal, co jsi složil? Říkám, aprílový počasí, je to takhle. Říká, ty máš hit?
2: A byl to
3: jsem
2: hit?
3: Říkal, no nevím. A měl pravdu, takže tohle jsme hráli dva roky s Bacilama.
2: No, tak teď je jasný, proč jsi hitmaker. To už teď jsme zmínili za tu malou chvilku. Máš chuť majoránky, aprílový počasí, to jsou všechno jasný hity, že jo? To je jasný. Tak tu si pustíme, Jirko. Ovšem bude to novější verze. Řekni k tomu víc.
3: Pardon. No, já musím říct, že právě na té nahrávce, která vznikla pro moje solový album, jsem si vymyslel, že ji ještě opepřím a pozval jsem si kytaristu Petra Kocmana, aby mi tam zahrál prostě ještě nějaký soličko, aby to bylo opravdu hratelný i na country rádiu.
2: No já to řeknu, jak to bylo. Ty jsi mi to poslal domů, tu nahrávku, jestli bych ti tam něco nenahrál. Tak já jsem doma sedl ve studiu, něco jsem nahrál a jenom tak, že jako si to poslechneš, co s tím, a ty jsi řekl, tak to tam necháme.
3: No.
2: Kdybys mi rovnou řekl, tak se víc snažím.
3: No ale někdy víc snažit se neznamená líp.
2: Máš rech, ty tomu rozumíš, ty víš, co do tvé písně patří. Je to tak.
3: Zahrál si to krásně, já jsem rád, že vznikla tato verze.
2: No a teď si představ, jak já jsem byl šťastný, že tu písničku, kterou jsem miloval od dětství, že jsem se po letech na ní mohl podílet, tak za to ti moc krát děkuju já.
3: No, to je vlastně pěkný, že jo.
2: Krásný je to. Tak si ji pustíme a potom si, Jirko, ještě dáme mé milované Marcias, kde ty jsi strávil kolik?
3: 2,5 roku.
2: 2,5 roku, což by, já osobně se domnívám, že to muselo být jedno z tvých nejhezčích muzikantských období, mám pravdu?
3: Krásný, jo, a dohodli jsme se se Zuzkou i s Pavlem Skálou, že bylo nejveselější.
2: Nejveselější. No. Ostatně vy jste nedávno měli takové setkání v Lokti, v amfiteátru, kde jste se sešli.
3: V takový široký. Sestavě, ano. Zuzka tam dostávala cenu Rádia Beat. Ano. Nevím, proč nedostala ještě cenu Country Rádia.
2: To se chystá teprve všechno.
3: Jo, dobře. Hele, a když taky připravíme my dva, že jo?
2: Jasně, připravíme jí to. Skvělý. Jirko, tak moc krát ti děkuju za písňové příběhy. Měj se krásně, zbav se toho kašle, prosím tě, který tě provází už tak strašně dlouho.
3: No.
2: To je hodně medu, prosím tě, jo? Ale to si zkoušel určitě, že jo?
3: Jo, Pantenol taky.
2: Ano, taky, a nic nepomohlo. Tak Jirko, moc krát děkuju. Tak milí posluchači, mým dnešním velmi milým, ale nečekaným a neplánovaným hostem.
3: A rychlým
2: hostem byl skvělý zpěvák, kytarista, pianista, basista, skladatel,
3: perkusionista,
2: producent, člověk, který...
3: A tuhle jsem brknul, takže brklista.
2: Brklista a člověk, který točí senzační videoklipy, to všechno je Jirka Vondráček. Jirko, moc krát ti děkuju a jdem na aprílový počasí.
3: Ahoj, mějte se hezky.

To byla Zuzana Michnová a kapela Marcias. Teď mám pro vás jednu podle mého soudu z nejkrásnějších balad, které kdy byly napsány, nahrány a naspívány. Je to píseň s krásným názvem To All the Girls I Loved Before, tedy všem dívkám, které jsem kdy miloval, volně přeloženo. Je to skladba, kterou v roce 1984 do světa vypustili pánové z dvou rozličných hudebních světů, a sice Julio Iglesias a Willie Nelson, veliká country star. Ta písnička se samozřejmě dočkala mnoha ocenění, a to nejenom ve Spojených státech, kde byla vydána jako single, ale i po světě, protože třeba pro Julio Iglesiase ta píseň znamenala největší hit ve Spojených státech a Kanadě, no a pro Williho Nelsona naopak ta píseň znamenala dosud tedy jeho největší úspěch na evropských hitparádách. A jinak ta skladba se rozlétla samozřejmě do celého světa, bodovala na hitparádě Billboard Hot 100 mezi písněmi dalších rockových, popových, jazzových hudebníků. Tu skladbu napsali dva pánové, a sice Hal David, což je pán, který spolupracoval s mnoha významnými umělci, jedním z nich byl třeba Burt Bacharach nebo Dionne Warwick. No a ten druhý, který složil, tak to je Albert Hammond, vynikající zpěvák, samozřejmě skladatel, kytarista, pianista, který napsal písničky pro spoustu dalších taky zpěváků, pro Roye Orbisona třeba, za mnohé zmíním. No a jednoho dne prostě sedli a napsali tuhle tu krásnou píseň. A já vám teď pustím verzi, kterou neznáte, protože od Williho Nelsona a Julio Iglesiase ano, dokonce tuhle tu píseň u nás naspíval Pavel Bobek s Karlem Gottem s nádherným textem, který se držel toho originálu, ale já mám teď pro vás relativně čerstvou verzi od samotného autora písně, tedy od Alberta Hammonda. Tak pojďte si poslechnout, jak tu píseň cítí přímo její autor.

To byla Blanka Šurková společně s kapelou Fešáci. Blanku samozřejmě můžete už dlouhá, dlouhá léta vídat ve slavné dámské kapele Schovanky, kam odešla, dá se říct, v době, kdy odešla právě od Fešáků, kde zpívala, tuším, že někdy do poloviny 90. let, no a pak už ji znáte samozřejmě ze sestavy Schovanek. Tohle to jinak byla píseň, kterou si vypůjčila z repertoáru slavné Dolly Parton. Tak, teď se vydáme na chvilku do roku 1995, konkrétně do června, takže aktuální měsíc. A vrátíme se do doby, kdy duo Brooks & Dunn vydalo skvělou desku s názvem Waiting on Sundown. Z té postupně pouštěli do světa singly a tím čtvrtým byla nádherná balada You're Gonna Miss Me When I'm Gone. No, kdybych to měl volně opět přeložit, tak je to něco jako určitě ti budu chybět, až ode mě odejdeš, nebo až nebudeme spolu. Tu písničku napsali pánové Kix Brooks a Ronnie Dunn a přizvali si k ní ještě Dona Cooka, což je opravdu legendární postava ve světě country, protože je to sám skvělý muzikant, ale hlavně také skladatel a producent, který může za úspěch nahrávek a desek dalších mazáků, jako jsou třeba Barbara Mandrell nebo Mark Coley, Wade Haynes a mnozí další. Je to jeden z těch slavných nashvillských producentů zkrátka. No a tu písničku tehdy vypustili právě jako čtvrtý single v pořadí do světa a měla veliký úspěch. Samozřejmě se umístila na prvním místě hitparády Billboard, pochopitelně jak jinak. A dodnes jí pánové musí hrát na svých koncertech. Bez toho by to nešlo. A já vám teď pustím krásnou verzi téhleté písničky, kterou naspívali o mnoho let později, konkrétně v roce 2019 Brooks & Dunn, ale přizvali si do studia současnou hvězdnou country zpěvačku Ashley McBride a té písni vdechli na tom albu s názvem Reboot úplně zase novou podobu takovou, která je spíš pro milovníky vokálu, protože když zaspívají Brooks & Dunn společně s Ashley a zazní tam ten vokál, zejména v úplném závěru, na to se soustřeďte, tak to je čirá hudební radost a magie. Tak pojďme na to.

Tak určitě jste poznali, dá se říct dneska už legendární rivolovku Tereza. Tak to v podání vynikající brněnské kapely B-Side Band. To je další zářný důkaz toho, jak se dá jedna a tatáž píseň uchopit mnoha způsoby. A tohle byl jeden z nich. Důležité vždycky je, do jakého kabátku tu píseň obléknete a pak ji považujete tu za jazzovou, tu za swingovou, tu za tramskou. Ale pořád zůstává jedno. Je to krásná písnička. Vlastně něco podobného je i ta další skladba, která se jmenuje I Told You So, kterou v roce 1988 vydal na svém albu Always and Forever Randy Travis. Tehdy to byl obrovský hit. A také to vlastně být ani nemusel, nebo patrně by byl, ale ne třeba v té době a hlavně by vypadal jinak, protože tu písničku, kterou napsal Randy Travis osobně, tak nejdřív nabízel zejména v 80. letech slavnému zpěvákovi Lee Greenwoodovi, který ovšem odmítl natočit z nějakého důvodu. Potom ji nabídl Barbara Mandrell, což je další obrovská country hvězda. Ta ji natočila, ale potom ji nevydala, protože jí to prostě nějak vydavatel nedoporučil. No a všichni samozřejmě neudělali dobře, protože píseň, když byla do světa vyslána v té studiové podobě od Randyho Travise, tak okamžitě se z ní stal obrovský hit, pochopitelně. No a tuhle tu písničku mimochodem udělala v roce 2009 také novodobá country hvězda Carrie Underwood, nádherná dáma s velkým hlasem. Ona tehdy vydala album s názvem Karen Will Write. No a prostě tam mezi své původní písně zařadila jednu vzpomínku a takovou poklonu osobnosti Randyho Travise. A ještě taková zajímavost, tuhle tu písničku dokonce miloval, obdivoval František Nedvěd, který kdysi, jak mi to Fanda vyprávěl, seděl u něj doma na medníku, na terase, ráno pokuřoval, pil kávu, koukal na ten medník okolo a napsal k ní český text, protože Randyho Travise měl taky moc rád a udělal několik jeho písní. Tak pojďme si teď poslechnout tedy Carrie Underwood a nádhernou baladu Randyho Travise I Told You So.

To byl Honza Vyčítal a písnička Nevyzraď to Marii, kterou zařadil na jednu ze svých solových desek, konkrétně Zvířecí farma, tuším, že to bylo v roce 1997. Tak na závěr hodiny už jenom dvě písně, no a ta, která přijde teď, tak to je nádherný rizí country duet, takový klenot, řekl bych, countryový, protože tu písničku zpívají dva skvělí zpěváci. Jedním z nich je Don Henley, což je zakládající člen, bubeník a zpěvák kapely Eagles. To je ten muž, jehož hlas znáte z písně Hotel California. No a společně s ním se ve studiu objevil legendární Merle Haggard. Don Henley, ač mnohými označován za rockera, přestože Eagles vlastně hrají country hudbu a nikdo mi to nevyvrátí, tak vždycky miloval country hudbu. No a kromě Eagles natáčel i svá solová alba a v roce 2015 natočil jedno z nich a nazval ho Cass Country. A byla to jeho taková výpověď právě country muzice, že to je ta hudba, kterou on vždycky miloval. A proto si pozval do jednoho z duetů legendárního Merle Haggarda. A ta písnička se jmenuje The Cost of Living. Tak jestli neznáte, myslím si, že vaše srdéčka k milovníku country jistě zaplesají. Přeji vám hezký poslech, no a budu se na vás pochopitelně těšit po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio.

Posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, tohle byl Žalman a spol a nádherná balada Divoký horský tymián. Tak v této hodině určitě zaspomínám na narozeniny jedné ze tří dam, které dneska slaví narozeniny. Jsou to tři dámy zpěvačky, každá trošičku jiná, z jiného světa, a ke všem samozřejmě taky pustím pochopitelně některou z jejich skvělých písní. Takže to bude určitě v této hodince a patrně i v té další. No a jinak samozřejmě na vás čeká spousta písniček a také jsem si dneska na vás připravil dvě soutěže. Jedna bude taková, řekl bych, tradiční, knižní, telefonní, a ta druhá bude o CDčko a knihu. Nebo to není kniha, to je taková brožura spíš, a o odznáček to vám všechno včas řeknu. A jakou formou budete soutěžit, to jsem ještě úplně nevymyslel, jestli to bude SMS-ka, e-mail, telefon, nevím. Vymyslím to a včas vám dám vědět. Teď ale bych rád popřál k dnešnímu svátku všem Zdeňkám, milé Zdeňky, Zdeničky, přeji vám vše dobré a posílám vám píseň, která sice není o vás, o Zdeňkách, ale je to píseň Michelle od kapely Beatles, a to proto také mimo jiné, že dneska se v roce 1940 narodil Stuart Sutcliffe, což byl někdejší člen té rané sestavy kapely Beatles. On bohužel v roce 1962 zemřel, tak pojďme na něj rovnou takhle zaspomínat a dáme si jednu z těch nejkrásnějších písní od Beatles. Přeji vám hezký večer.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko v Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém Chanel číslo 5.

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu

konečně vzát. Ten dopis potom pošli na adresu Padníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

No, moc rád bych teď vzpomenul jednu skvělou zpěvačku, která se jmenuje Duffy. Ona se celým jménem jmenuje Amy Ann Duffy a ona právě dnes slaví narozeniny. Narodila se ve Walesu v městě Bangor. Z toho by měl radost určitě Tom Jones, protože to je rodák z Walesu a je na to patřičně hrdý. Ne nadarmo se mu přezdívá Tiger z Walesu. No a tahle ta, no, řekněme tygřice z Walesu, tak ta měla největší úspěchy, tuším, že to byl rok 2009, kdy ještě taky musím teda říct, že často si ji pletli, tedy zpočátku se Stepnem Duffym, což byl zakladající člen velmi známé a populární kapely Duran Duran, tak pozor, to není Stepn Duffy. Tohle je dáma, jak jsem říkal, jmenuje se Amy Ann Duffy, ale ona vlastně už od školních let používá jenom Duffy, protože ji všichni tak ve škole říkali, spolužáci, učitelé, později taky, ale spolužáci na ně volali Duffy, Duffy, takže žádná Amy, ani Anička, prostě Duffy. Tak se rozhodla, že si to nechá, no a dobře udělala, protože si to všichni dobře pamatují a myslím, že to byl rok 2008, nebo 2009, spíš 2008, kdy vydala skvělé album Rock Ferry. Vzpomínám si, když jsem si ho nesl z obchodu, tehdy byl jsem napjat, co tam bude za písně, protože jsem znal jen jednu jedinou a byl jsem nadšen. A po zásluze byla o rok později tato deska oceněna také cenou Grammy za nejlepší popové album. Duffy za něj získá také Brit Award, no a bylo toho víc. Ona je v podstatě řazená do kategorie soulu nebo modrookého soulu nebo pop rocku, ale já v tom cítím taky jistý vliv country hudby, kterou samozřejmě ona poslouchala, když byla malá, což jí pouštěl tatínek, což byl tedy rodilý Angličan, maminka byla z Walesu, takže je tak trošku namíchaná, abych byl tedy přesný. No, ale ona vyrůstala na krásné muzice, takže bylo jasné, že ta její cesta je dána právě a ohraničena do jisté míry těmi žánry, které jsem jmenoval. No a já bych vám rád teď od Duffy pustil právě ten jeden z jejich největších hitů, píseň, která nejvíce rezonovala v tom roce 2008 a 2009 v rádích, a je to píseň Warwick Avenue, takže zpívá dnešní oslavenkyně Duffy.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

No a mám pro vás další oslavenkyni. V tom minulém vstupu jsem přála k dnešním narozeninám velšské zpěvačce Duffy. No a teď budu pro změnu přát skotské zpěvačce, která se jmenuje Katie Tunstall. Celým jménem je Kate Victoria Tunstall, ale stejně jako Duffy přijala svůj pseudonym umělecký Katie, tedy zkrátka KT. Já si myslím, že to je podle té Katie, aspoň podle toho, co jsem četl, takže je to jako vtipně přesmyčkou napsáno Kate, tak Katie Tunstall. Já jsem tuhle tu dámu poznal před mnoha lety díky jednomu kamarádovi bubeníkovi, který mi dal její CDčko a byl jsem nadšen, protože ta dáma nejenom, že skvěle zpívá, ale také výborně hraje na kytaru, a to jak akustickou, tak elektrickou, a skládá skvělé písně. Ona na sebe upozornila, tuším, že to bylo v roce 2004, písničkou Black Horse and the Cherry Tree, a také spolupracovala na různých dalších projektech. Ona krom toho je dokonce i herečka a mohli jste ji zahlédnout třeba ve skvělém filmu Ďábel nosí Pradu. Teďka tuším, že snad už je nebo bude v kinech druhý díl, na ten se velice těším. A tak tam jste ji mohli zahlédnout a dokonce i v dalších nějakých filmech, ale nejvíce na sebe upozornila, to bylo tuším, že druhé album, to mělo skvělý název, jmenovalo se Drastic Fantastic. Drasticky fantastické. A ona si ty písně tam samozřejmě napsala všechny sama a zvláštní je, že na každém tom albu ona má trošičku jinou tvář. Ona je, co se týká tedy těch škatulek, kdyby to někdo chtěl pojmenovat, tak ji oficiálně zahrnují do alternativního roku, folk roku, pop roku, indie roku, ale také do škatulky, která má krásný název Folktronika. Ale já tam vnímám samozřejmě i prvky country, pochopitelně. A jak říkám, každé to album je malinko jiné, no a ona za ně pozbírala vlastně za všechny mnoho ocenění. Samozřejmě cenu Grammy, Mercury Prize, World Music Award, dokonce Hollywood Music in Media Award. Je to opravdu hodně a zaslouženě. Také dokonce spolupracovala někdy v roce 2008, tuším to bylo, na kampani pro Hillary Clinton, takže je činná dokonce i tímto směrem. No, má toho hodně. Má toho hodně a dneska tedy slaví narozeniny. Žije i nadále ve Skotsku, svoji rodnou zemi neopustila, protože je na ní patřičně hrdá. No a já jsem přemýšlel dlouze, kterou píseň bych z její tvorby vybral, a nakonec padla volba na jednu z písní, dejme tomu z poslední doby, která je hodně, hodně country a jmenuje se White Bird, tedy Bílý pták. Zpívá a hraje dnešní oslavenkyně Katie Tunstall.

Tak to byla vlastně také taková malá vzpomínka na lednový koncert v pražské O2 aréně, kde jsme vzpomínali s mými hosty na Michala Tučného a jeho nesmrtelné písně. Do konce hodiny už jenom jedna jediná píseň, bude to, řekl bych, velká klasika od Neila Younga, Heart of Gold, písničku, kterou u nás dokonce zpíval Petr Kalandra a dodnes na koncertech zní v podání Jardy Olina Nejez chleby, kterého můžete vídat v sestavě třeba s Ivanem Hlasem, a tuhle tu písničku česky zpíval nedávno právě na Lokti, na tom koncertu, o kterém jsme se bavili s Jirkou Vondráčkem, že byla Zuzana Michnová uváděna do síně slávy Rádia Beat. Tak, to je píseň, tedy ten originál její. No a v příští hodině jsem vám slíbil, že budeme mimo jiné soutěžit o CDčko, o zpěvník a o odznáček, takže se těšte, samozřejmě vás o tom včas zpravím. Teď už slibovaný Neil Young. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Tak tohle byl rok 1970 a mini LPčko s názvem Na sluneční straně Country and Western. Nádherná vzpomínka na legendární sestavu Greenhorn. Samozřejmě jste poznali a správně rozkódovali Mirka Hoffmana. Zátoka píseň, kterou otextoval kdysi Marko Čermák, který samozřejmě byl ovlivněn tou romantikou natolik, že vlastně nevěděl ani, co je v tom originále. Tehdy měl jenom takovou romantickou představu, ale jinak v originále tahle ta píseň je docela drsňárna, jmenuje se Rock Salt and Nails. A po dlouhých letech ji Honza vyčítal, kdy si přetextoval a natočili jsme ji na jednu desku z Greenhorny. A někdy vám ji pustím, hodince, country, všechno, co se mi líbí. A budete se divit, o čem ta píseň v originále je. Tak, to je jenom takový osobní postřeh této krásné písně. No a takových krásných písní bude samozřejmě v této hodině víc. Namátkou koukám třeba Glen Campbell, Rhinestone Cowboy, Bratři Ebeni, Já na tom dělám. Texmeni s Vráťou Vyskočilem, Sestřelen, Valda Matuška a mnozí další. Také bude ta slibovaná soutěž, stále ještě vymýšlím tu soutěžní otázku, není to lehké, okruhů je několik, ale já na to přijdu. No a hned v tom příštím vstupu vzpomeneme na, jak jsem říkal, do třetice ještě jednu dnešní oslavenkyni zpěvačku. Tak vám přeji hezký poslech a posílám vám Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Hezký večer.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

To byli bratři Ebeni, Já na tom dělám. Tak dneska by slavila 97. narozeniny jedna velká dáma country music, a sice June Carter Cash. Ano, manželka Johnnyho Cashe. Ona byla pro Johnnyho Cashe opravdu osudovou ženou, protože on po ní velice toužil a velice dlouho, ale nakonec se dočkal a byli spolu šťastní až do smrti. Tak by to nějak bylo v nějaké knize, ale ono tak opravdu bylo. Jestli jste třeba viděli i film Waterline, což je vynikající film natočený vlastně podle skutečných událostí ze života Johnnyho Cashe, tak tam jste leccos pochopili, protože Johnny Cash také mimochodem v mnoha rozhovorech, které jsem s ním četl, vzpomínal, kdy on vlastně June Carter poslouchal už jako malý hoch, protože June byla pro něj veliká hvězda, protože pochází ze slavné hudební rodiny Carter Family, kde hrály i její sestry a byli opravdu velmi slavní, velmi, protože tenkrát byly ty různé přenosy z Grand Ole Opry a tak dále, takže Johnny Cash už tehdy ji vlastně miloval, jednak ji obdivoval jako zpěvačku, protože ona v té jejich rodině byla ta frontwoman, ona byla vepředu, ona měla také sklony k herectví, takže zatímco sestry vzadu poslušně seděly a hrály s maminkou, tak on vystrčili dopředu a ona tam předváděla i různé špílce. A Johnny Cash ji tedy obdivoval jako zpěvačku, ale samozřejmě později také jako ženu a toužil po ní velice. Dokonce se radíval s Elvisem Presleym, se kterým jezdili v té době společné turné, jak by na June měl jít, a Elvis mu dával nějaké rady a no, měli byste si přečíst o tom několik knih, pak byste mnohé pochopili, jak to bylo na společném turné, kde byl Johnny Cash a Elvis Presley a další výtečníci v té době veliké hvězdy, pochopitelně. No a June Carter, ona měla takový velmi specifický hlas, když zpívali třeba i ty vokály později s Johnny Cashem, tak ona z těch vokálů tak trčela, jak se říká muzikantsky. Ale bylo to velmi signifikantní a každý rozpozná, hnedka vidět, že zpívá June Carter Cash. No a oni naspívali samozřejmě také mnoho duetů, třeba In A Me Babe, kterou pro ně napsal Bob Dylan, to je jedna z těch nejznámějších. Samozřejmě zpívali Jacksona a při Jacksonovi v té předehře, v Kanadě to bylo, už to Johnny Cash nevydržel a tam jí přímo na koncertě při té předehře Jacksonovi požádal o ruku. A ona se dala docela na čas, napřed koukala, byla překvapená a teprve vlastně lidi, kdy začali tleskat a vlastně jí napovídali, řekni ano Johnny mu, řekni, tak nakonec svolila a řekla ano, no a zbytek už je historie samozřejmě. A já bych teďka rád na June Carter zaspomínal, protože ona nás opustila v pouhých 73 letech v roce 2003, tak bych na ně rád zaspomínal jednou písní, kterou nevím, jestli budete znát, protože to není žádný z těch obřích hitů a těch nejznámějších duetů, které s Johnnym naspívali, ale je to nádherná balada, která se jmenuje The Loving Gift. Takový dárek z lásky, takže zpívá dnešní oslavenkyně June Carter a Johnny Cash.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

To byl Valdemar Matuška a KTO a písnička z roku 1985, mimochodem z LPčka, které se jmenovalo Jsem svým pánem, které mělo vyjít v roce 86, ale vzhledem k tomu, že Valda utekl, tak vyšlo až v roce 1997, ale vyšlo a to je důležité. Tak a já už mám pro vás v tuto chvíli připravenou soutěž a soutěžit se bude dokonce o tři věci. Ta stěžejní je, protože jsem dostal dneska tady pro vás, posluchače, k soutěži krásné CD kapely Falešná karta, které se jmenuje Zatracení blázni, má krásný malovaný obal, takže na své si přijdou všichni milovníci tramské muziky. A aby to nebylo málo, tak k CDčku ještě můžete také získat zpěvník Falešné karty k těm písním, co jsou na albu. A aby ani to ještě nebylo málo, tak mám pro vás připraven krásný odznak Falešné karty. Vlastně, když se tak na něj koukám, neboť to dřímám teďka v ruce, tak je to vlastně Woodcraft. Krásný a uprostřed je symbol Falešné karty. Tak pokud byste chtěli krásné CDčko, Zatracení blázni, zpěvník a odznáček skupiny Falešná karta, tak si připravte telefony. Telefonní číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou zopakuji, 210 323 333, a soutěžní otázka je velmi prostá. Já vám teď v zápětí pustím píseň, během které vy můžete samozřejmě telefonovat, a chci po vás, abyste mi řekli, kdo tu píseň a pod jakým názvem naspíval u nás s českým textem. Takže ještě jednou, pustím vám píseň a vaším úkolem je, abyste mi zavolali na 210 323 333, kdo tuhle tu krásnou píseň v podání Dana Searse, One Friend, udělal v češtině. Tak pojďte na to.

0: No, to byla veliká krása. Dan Seals a písnička One Friend. A vy jste volali a volali, ale ne všechny typy byly správné. Dokonce v jednom případě padla Helena Vondráčková, což tedy přiznám, mě dost překvapilo. Ale já jsem moc rád, že v tuto chvíli už mám na telefonu ve večerní vysílání Country Rádia posluchačku Libuši, které ještě jednou přeju krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer taky.
0: Tak, Libuše, tak vy jste samozřejmě okamžitě věděla, tak prosím, řekněte to sladké tajemství, kdo tuhle píseň udělal u nás v češtině.
1: No, František Nedvěd.
0: Ano, moje, je to moje zlatá rybka.
1: Mm-hmm.
0: Ano, potlesk letí za vámi.
1: Děkujeme.
0: Zasloužený potlesk a samozřejmě nejen potlesk, ale i CDčko, zpěvník a odznáček falešné karty. Tak si všechno řádně užijte, případně můžete vyrazit někam, kde bude kapela hrát a budete vlastně připravena naprosto dokonale. Mějte se moc hezky, přeji vám hezký večer a někdy naslyšenou.
1: Taky přeju hezký večer, naslyšenou a děkuju moc.
0: Také děkuju.

0: do fešáků.
1: No, vzpomínám si velmi dobře, když jsem byl malý kluk, mohlo mě být třeba 7 nebo 8 let, a poslouchal jsem tohleto legendární LPčko, tak nejvíc jsem se těšil na to, až zaspívá Honza Turek Pimparára Pim Pim Pim, jmenuji se Jan Turek. To mi připadlo komický, už když jsem byl kluk, a vlastně i dodnes je to dokonalá píseň, dokonalá. Tak, do konce hodiny už jenom pár minut, takže je připravená nádherná skladba Dad's Hands, tedy Tátovy ruce v podání Holy Dan, což je píseň, která je vlastně 40 let stará letos, teď si uvědomuji. A Holy Dan ji napsala sama pro svého tatínka a ta skladba vyšla na stejnojmenném albu. A bylo to shodou okolností první album Holy Dan. A hned takováhle nádhera. Jinak co se týče těch výher, tak nezoufejte vy, kteří jste nevyhráli CDčko, zpěvník a odznáček. Hnedka v příští hodině budeme soutěžit ještě o knihu, takže si připravte telefony a můžete vyhrát. A v souvislosti tedy s výhrou jsem si vybavil jedno krásné moudro jednoho francouzského autora, který řekl, že nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině.

23 hodin 11 minut posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, říká se, že strašidla a duchové začínají svoje rejdy o půlnoci. Ovšem úderem 23. večerní tady ve studiu nastalo pěkné rojeníčko. Jedna rostodivnější bytost vedle druhé. No, mám kliku, že ale všechny můžu zaklapnout do knížky Pohádky dědečka Fábulína a pošleme ji výherci. Ať si těch strašidláků taky užije. Naštěstí jsou to vesměs milí a mnohdy užiteční skřítkové, co stránka povídání, to barevná fotka, skřítka, víly, nebo šotka, nebo kouzlo babky. A k tomu jakýsi portrét, tedy co jsou zač, co dělají a nedělají. Eva Bouchnerová příběhy nejen vymyslela, ale skřítky vesměs v životní velikosti vyrobila a pak nafotila. Jsou vtipní nejen tím, co tropí, ale samotnými jmény a vzhledem také, takže pobaví malé, ale i velké čtenáře. V pohádkách dědečka Fábulína vystupuje také lenošník lenošný, který je líný snad i dýchat. Když si zívne, skřítkové mu strčí do papuly kousek bašty, jinak by určitě vyhnul hlady. No a zkuste si tipnout, milí posluchači, co mu nejvíce chutná. Takže teď přichází pro vás, kteří jste chtěli vyhrát v minulé hodině, ale nepodařilo se to, tak teď můžete. Připravte si telefony, číslo do studia 210 323 333. A soutěžní otázka zní tedy. Lenošník lenošný má nejraději za A houbovku z muchomůrek, za B mech kropený jinovatkou, nebo za C nakládané šišky. Tak a tipovat a volat můžete teď.

0: Tak, Willie Nelson zpíval City of New Orleans a vy jste volali a volali a volali, ale pořád nepřicházela správná odpověď, bohužel. Musím tedy říct, že jste nejvíc typovali, a to vám řeknu za chvíli, co jste nejvíc typovali. Já jsem moc rád, že teď můžu ve večerní vysílání Country Radia přivítat ve vysílání posluchače Josefa, který volá patrně někde z auta. Josefe, ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem i tobě.
0: Že voláte z auta někde, že jste na cestách někde, je to tak? Odhadl jsem to správně.
1: Já už jsem zaparkovaný, ono to tady možná trošku
0: učí. Aha, rozumím. No tak jo, tak zopakuji teda soutěžní otázku. Zajímalo mě, co má nejraději lenošník z knihy Pohádky dědečka Fábulína. Tak možnosti byly tyto: za A houbovku z muchomůrek, za B mech kropený jinovatkou, nebo za C nakládané šišky. Tak schválně teda.
1: Tak, já když to vezmu pospátku, tak šišky škravou v krku.
0: Jasně.
1: Mech je omrzlej.
0: Ano.
1: A houbovka z muchomůrek by vyšla jako nejlepší řešení, protože třeba držkovka z masáku je úplně úžasná polívka.
0: No naprosto. Pepo, potlesk letí za vámi. Jasně. Šel jste na to opravdu velmi mazaně a bylo to skvělý a já tleskám ještě i osobně, takhle úžasný. Děkuju za zavolání, doufám, že si třeba knihu užijete i vy, protože jak jsem říkal, je nejenom pro děti, ale i pro dospělé, tak snad potěší. A ještě jednou děkuju za zavolání, gratuluju a těším se někdy naslyšenou. Mějte se moc hezky.
1: Není zač, já bych jenom dodal, jak ano. Jsem k tomu došel.
0: Ano.
1: Když před lety jsem byl v Lukách pod Bedníkem,
0: ano.
1: U bráchů medvědů.
0: Ano.
1: A Frantovi tam visela v mědi vytěpaná cedulka na řetízku.
0: Ano.
1: Chata u prožraný držky.
0: To je vtipný.
1: A to si do dneška pamatuju. Kdy mi ještě říká, ještě chvíli budeš říkat a dostaneš pár fakt.
0: To je dobrý. No, pochopil jsem, ano. Mimochodem, Fanda byl výborný kuchař a všem bych strašně přál třeba jeho mimochodem držky. Uměl držkovku a uměl ledvinky vynikající. No, vzpomínám na to. No, fanoušku, ty to vidíš a slyšíš. No tak jo, tak Pepo, měj se moc hezky. A budu se těšit někdy na slyšenou. Ahoj.
1: Já určitě taky. Ahoj a všem posluchačům Country Radia. Krásnou dobrou noc, krásnou večer.
0: Dobrou noc.

Tak přátelé, za necelých 31 minut končí letošní portovní SMS soutěž. Bylo pro vás připraveno celkem 14 finalistů, kteří postoupili z oblastních kol Porty. A dneska o půlnoci se to všechno uzavře a o tom, jak to dopadlo, vám povypráví jistě moderátoři na Portě v Řevnicích, a to v neděli 28.6., protože právě poslední červnový víkend, tedy od 26. do 28. probíhá tento legendární festival, ale to je to 60. ročník Porty, představte si to. No a ty vítězové jednotliví z těch krajů se samozřejmě představí i na samotném festivalu, budou se ucházet o přízeň diváků, posluchačů, ale jak už jste zaregistrovali v uplynulých dnech, tak se uchází i o vaši přízeň, takže jste těm 14 finalistům mohli posílat své hlasy. A sice na telefonní číslo 900 1103, ve tvaru folk, mezera a číslo daného interpreta. No a dnes tedy na řadu přichází úplně poslední finalista, je to kapela Sananai. Píseň má velmi zvláštní název, taková hezká přesmyčka Lenostory. A autorkou je Adéla Hanáková, tedy autorkou jak textu, tak hudby. No a pokud se vám bude píseň líbit, tak ji opravdu můžete poslat svůj hlas. Každá píseň má přiděleno to své číslo, SMSka stojí 3 koruny a můžete posílat jen jeden hlas na jednu písničku. A samozřejmě můžete posílat i další písničce, která se vám líbí, nemusíte jenom jedné. Takže pokud budete chtít, tak následující kapele, která se jmenuje Sananai, posílejte SMSku ve tvaru folk, mezera 14, na telefonní číslo 900 1103. Tady je a uvidíme, jak to dopadne všechno ve finále v Řevnicích.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

To o mě bude stát v originále I Still Miss Someone. Mimochodem, kdysi v mládí složil český text na tuto píseň také Vaby Daněk. My jsme ji pak jednou natočili společně s Greenhorny do takové speciální směsi písní z repertoáru Johnnyho Cashe, kde jsme každý zpívali tu svoji oblíbenou. Krásný text, mrzí mě, že Vaby tu písničku nikdy s tím textem nenahrál. Tak to je ode mě téměř vše pro dnešní večer, milí posluchači. Pro vás samozřejmě nic nekončí, protože Country Radio pro vás hraje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, že jsme stále s vámi, i když já se osobně teď odmlčím až do zítřejšího večera, ale ten čas rychle plyne. Nezapomínejte na to, co říkal už Albert Einstein, ten totiž pravil, že čas je jen iluze. Je tedy pravda, že on měl i jiné pořekadlo, říkal, že existuje 1000 způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Byl to moudrý člověk. Zkrátka, mějte se moc hezky, zítra vydržte vedro, má být větší a větší, má to zase začít, takže vyhledávejte stín, bazény a stinná, chladná místa. Já se na vás budu těšit od 8 hodin večer. V hodince country je všechno, co se mi líbí. Přeji vám klidné sny a vlastně na odchod posílám takovou, řekl bych, příznačnou píseň od Elena Jacksona, Gone Country. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

okem už v postelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá

po schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Klíd po steličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a kvalitní stereo poslech vám všem opět po týdnu přeje starší archivář druhé kategorie Bez Junior. V úvodu dnešní návštěvní hodiny bych vás rád pozval někam mimo město. Ovšem nikoliv na tramp na Berounku. Budeme prchat z velkoměsta za prostým venkovským životem.

Mezi interprety, kteří ve svých písních rádi opouštili velkoměsto, rozhodně patřil Merle Haggard. Dovolím si zacitovat. Jsem unavený z tohohle špinavého starého města. Je tu moc práce a málo zábavy. Jsem unavený z těch špinavých starých chodníků. Myslím, že dneska dám padáka v té staré pajcrovně.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1997 se počet členů Country Music Hall of Fame rozšířil opět o 3 kusy. Tak se na ně podíváme. Cyndi Walker byla jednou z nejvýznamnějších autorek písní v historii hudby country. Narodila se 20. července 1918 u městečka March v Texasu a během své kariéry napsala víc než 500 skladeb, z nich mnohé se dostaly do country i popových hitparád. Připomeneme si jednu z těch nejslavnějších v podání gentlemana Jima Reevese.

0: Country Radio.
1: Dalším autorem, který byl v roce 1997 přijat do Dvorany slávy, byl Harlan Howard. Po službě u námořních výsadkářů pracoval v různých dělnických profesích. Roku 1955 odešel do Los Angeles, kde přes den řídil vysokozdvižný vozík a po večerech obcházel hudební vydavatelství. Poté, co přesídlil do Nashvillu, začal chrlit jeden hit za druhým. Mimochodem, právě jemu je připisován výrok, že správná country písnička má mít 3 akordy a srdce. I've got a...

A do třetice všeho dobrého je tu Brenda Lee. Narodila se 11. prosince 1944 v Atlantě ve státě Georgia a díky svému malému vzrůstu a silnému hlasu se vysloužila přezdívku Little Miss Dynamite.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Přehlídku greenhornáckých singlů z roku 1973 dnes uzavřeme trojicí písní, které byly nahrány 20. září ve známém nahrávacím studiu na Břevnově. Solových partů se ujali Michal Tučný, Mirek Hofman a Petr Novotný.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Antologie české country.

V rybářské tančírně námořníci sedí. Pijí a zpívají, křičí a lžou. Jsou z různých zemí, měst a vod. S nimi jejich dámský doprovod. A sedí tam taky Jens, dánský vlk. Na hlavě čepici, na krku stříbrný křížek a na klíně Anu, místní šenkýřku, co každou sklenici vypije do dna a co oni říkají, že je hodná. A Jens jenom hladí stříbrný křížek a poslouchá řeči o bouřích, pirátech, požárech, hrůzách, příšerách a nestvůrách. A když si každý řek, co chtěl, přišla řada na něj, aby vyprávěl. Já nevím, co bych vám povídal. Já nemám žádnou historku z krutých moří. A neviděl jsem ještě vodu, která hoří. A neznám lodě, které se nevrátí. A nezajali mě piráti. A o bouřích vám přece povídat nebudu. Já mám v hierokatu Ultrúdu. A protože ji mám rád, nic se mi nemůže stát. Mám od ní tenhle amulet, aby mě před smrtí chránil. Dostale! Ty seš mi pěknej teda, začala nabírat hodná Anna. O kom to tady mluvíš? Nemí čert? Ty seš teď přece pořád můj, však víš. A já zase navždy tvoje, uvidíš. Navždy moje, zasmál se Jens, až se mu Ultrúdin zatřásl amulet. Tyže si moje, ty, holko prolhaná, táhneš to s tím všivým Adamem, co z Bostonu přistál právě před týdnem. To není pravda, zakřičela Anna, vrhla se Jensovi okolo krku. Prosím tě, já ho ani neznám, no fakt, no opravdu, no přísahám. A najednou stichla, stichl i celý sál. Bostonský Adam ve dveřích stál. A pak se to seběhlo hrozně rychle. A jak to bylo dál, už vám nikdo nepoví. Najednou stál Adam proti Jensovi. Pak vytáhl dýku a dvakrát bodl tam, kde Dánovi se blízkal talisman. Jens hned upadl. Potom zkoušel vstát a křičel, já se

stát. Už vidím svůj rodný hierogat. Klečel a všechno stichlo na chvíli. Jen slzy hodné Anny o zem zvonily. Hlavu si položil na její klín a krev tekla na křížek Ultrudin. Tak dodělal tam jako pes. A v srdci měl dvě bodné rány. A na srdci ruce hodné Anny. Nečekala ani chvilku a ukradla mu hned ten Ultrudin stříbrný amulet, co před smrtí měl ho chránit do 100 let.

22. června roku 1936 se narodil jeden z nejvýznamnějších autorů historie hudby country. Nenapsal toho sice moc, ale co kus, to perla. Kris Kristofferson by v pondělí oslavil devadesátiny.

Tak a pojďme dokončit náš útěk z velkoměsta. Dopomůže nám k tomu jedna z největších hvězd současné country, Kacey Musgraves. A pak s vaším laskavým dovolením prchneme do hor ve společnosti mého rodného souboru písní a kanců, zvaného Rekonvalescence.

A to je, přátelé, víceméně všechno, co jsme vám dnes mohli a chtěli nabídnout. Tak se s vámi od mikrofonu loučí starší archivář druhé kategorie Bez junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek. A jako lákadlo na příští týden je tu ještě jeden Alan Jackson.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpary. Pronesl zvolna bělokvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvil se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hadek. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za to. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlák. Podobnej strach, pravil otec. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho považíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhláku. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhla. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí.
Astapovi třeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.